Tak tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Rádia Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. A taky připomínám, že i tento víkend si budeme kontrolovat, jestli máte nalepené známky Blaníku a Centropolu. Ano, tedy pokud chcete vyhrát penízky, minimálně 5 000, ve finále i 100 000 korun. Pokud vás to láká, tak opravdu jděte štěstí naproti. Tu samolepku jste mohli sehnat na některých akcích Rádia Blaník, respektive na všech. Teď třeba včera v Čáslavi. Ale jestli nemáte, můžete si ji stáhnout z našich webovek radioblaník.cz, pak se zaregistrujte. No a když k vám přijedeme a zjistíme, že ta samolepka opravdu je nalepená tam, kde jste uvedli, tak od nás získáte hned minimálně 5 000 korun a jak už jsem říkal, ve finále i 100 000. Takže podrobnosti, včetně přihlašovacího formuláře na stránkách radioblaník.cz. Hodně štěstí!

0: Deník počasí. Radio
1: Deník. Momentálně máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná, ráno a dopoledne místy až jasná, lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 19. září, kdy svůj svátek slaví Zita. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1922 se narodili jednak Emil Zátopek, český atlet, a taky česká atletka Dana Zátopková. Ano, a kromě toho, že se narodili ve stejný den, tedy 19. září 1922, je také zajímavé to, že zemřeli 20 let po sobě. Emil Zátopek v roce 2000 a Dana Zátopková v roce 2020. Že by náhoda těch dvojek. Já myslím, že k sobě patřili tělem i duší. V tento den v roce 1925 se taky narodil český herec Jan Skopeček, zemřel v roce 2020. V roce 1947 přišel na svět folkový zpěvák František Nedvěd. Už je to 5 let, co nás opustil. A kdo dnes slaví narozeniny? Třeba herečka a dabérka Valerie Zavadská, její 68, a 46. má česká herečka Zuzana Vejvodová. Tak blahopřejeme i vám, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná ráno a dopoledne místy až jasná lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem a pojďme také nahlédnout do minulosti s datem 19. září. Začneme v roce 1982, kdy byl odeslán e-mail, ve kterém se objevil první smajlík. Už je to 44 let. No, od té doby se ti smajlíci hodně vylepšili, už máme spoustu smajlíků, mračící se, usmívající se, to jsou ty základní, a pak jich je tolik, třeba divící se, plačící a tak dále, že už se to ani spočítat nedá. Pojďme do roku 1991, tehdy v Alpském ledovci byla nalezena dokonale zachovalá mumie muže, pocházející z pozdní doby kamenné, dostal jméno Etsy, už je to 35 let. A ještě třeba v roce 2022, tehdy proběhl ve Velké Británii pohřeb královny Alžběty II. Stalo se to před 4 lety. Tolik tedy pohled zpátky do minulosti a teď už opět hrajeme pohodové písničky. Užijte si je.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je sobota 19. září. Dnes má svátek Zita a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne slavnostní zahájení 17. ročníku festivalu Děti čtete. Uskuteční se v Brně, Olomouci, Plzni, Znojmě a Blansku. Dnes také startuje 21. ročník sousedských slavností Zažít město jinak. Během září oživí více než 160 lokalit v Praze i dalších městech a obcích po celém Česku, od Adamova po Žamberk. Dobrovolnická akce Světla nad bunkry připomíná zářijovou mobilizaci z roku 1938. Akci s názvem Řemeslo má zlaté dno představí vodní mlýn v Hoslovicích, a to v 10 hodin dopoledne. V Plzni se bude konat druhý ročník česko-ukrajinského kulturního dne Děkujeme Česku. Akce se bude konat na nábřeží Radbuzy pod třemi mosty. Komentované prohlídky historické budovy radnice v Liberci odstartují v 9 hodin dopoledne. Dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky se dnes konají na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. A pro veřejnost začíná na Pražském hradě výstava českých korunovačních klenotů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Já chci, aby můj den měl tak 30 hodin, aby lidstvo neprodukovalo tolik splodin, desítky věcí naraz stíhat, při půl maratonu první do cíle dobíhat. Chtěl bych víc času trávit s harmonikou, Zuzanou, Janou, Hanou, Danou a Monikou, a u nás v potoce ať zas žijou raci. A chci živou hudbu v každý restauraci, to nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, a kterým chci rozumět a nevidět je bledě a hodně vědět.

Mám to prostě asi v osudu. Chtěl bych, aby lidi vedle sebe žili v míru. Chtěl bych si šáhnout na úplný konec vesmíru. Mít písniček v repertoáru milion. A k stáru vyprodat třeba Strahovský stadion. A aby

každý ráno k snídani mít čerstvou bábovku a aby na diskotékách hráli víc dechovku, aby dál nemizeli polní ptáci a všem nezaměstnaným dát práci. Chci jako Volodia tancovat kozáčka a aby Šarapová byla má spoluhráčka a chci bejt umělcem, jo nejlíp malířem a místo eura, aby zavedli zpět halíře. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět a kterým chci rozumět a nevidět je bledě

ptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach.

0: Marie Rotrová, krásná písnička. Mně vyšla hvězda Supernova. Přiblížila se 6. hodina, Vlasta Sokola všechny zdraví, krásnou sobotu. Za chvíli čerstvé zprávy, Šárka Vikydalová nám prozradí, co je nového, tak poslouchejte, řekneme si informaci o počasí. No a co vám zahraju? Třeba Miroslava Žbírku s Magdou Šalamounovou, tento song.
1: Tento song, čo právě hrám.
0: Taky zaspívá Ilona Čáková.
1: Jedno tajemství, my prosím nech.
0: A přihodíme Marka Ztraceného.
2: Stojíme tu oba a Bůh se chystá.
0: Ta bílá ti sluší. Hrajeme hezky česky i v sobotu ráno za 5 minut bude 6.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Teď po ránu čekujeme jasnou oblohu nebo maximálně skoro jasnou, lokálně se mohou tvořit mlhy. Během dne polojasno, teploty 19 až 24, v 1000 metrech na horách okolo 15 stupňů, takže babí léto nás čeká. Krásný den.
1: Rádio Blaník.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Říkala, že se tak marmeruje.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči zastavili šíření požáru na Rakovnicku. Pražský hrad vystaví korunovační klenoty. Vesnice roku dnes pozná vítěze. Dobré ráno, zprávy pro vás má Šárka Vykydalová. Požár v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasiči dnes ráno postupně snížili poplachový stupeň na základní. Hořela průmyslová hala na zpracování plastů. U pátečního požáru zasahovalo přes 100 hasičů a byl vyhlášen třetí poplachový stupeň. Předpokládaná škoda bude až 400 milionů korun, protože oheň zničil technologie. Příčina se vyšetřuje. Lidé si budou moci prohlédnout korunovační klenoty. Výstava začíná dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu. Návštěvníci uvidí korunu, žezlo, jablko i korunovační roucho z roku 1653. Expozice zájemcům přiblíží příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během 30leté války až po jejich slavnostní převoz do Prahy v 18. století. Na Orlicko-Ústecku dnes vyhlásí Vesnici roku 2026. Soutěž se koná po 30. a oceňuje obce s aktivním komunitním životem a péčí o veřejný prostor. Výsledky organizátoři prozradí v obci Písečná, která se loni stala celorepublikovým vítězem. Do finále klání Vesnice roku postoupili vítězové krajských kol soutěže. Botanická zahrada v Liberci má v expozici jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Její přirozený výskyt je dnes velmi omezený, jak říká edukátorka botanické zahrady Soňa Kajzrová.
3: Její vzácnost tkví v tom, že je to endemitní rostlina, která se nachází pouze na ostrově Borneo, kde už v současnosti je pouze v pár jednotkách jedinců. Máme ji vystavenou v expozici mezi ostatními láčkovkami, takže v pavilonu je zaměřený na masožravé rostliny.
2: Rostlina je zajímavá neobvyklým vzhledem. Od ostatních láčkovek se liší hlavně velkými, téměř kruhovými listy. To je ode mě všechno. Teď už má slovo Vlastík, já přeji dobré ráno.
4: Čárko, děkujeme za zprávy.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, taky přání krásného rána i ode mě. Minuta a bude 6. Probouzíme se do soboty 19. září. Za okamžik pro vás budu mít jednu pěknou pozvánku na výlet. Podíváme se do historie, ale víc už neprozradím, počkejte si na ní. Do té doby hezky česky, startujeme s Věrou Špinarovou a písní Ten, kdo nemiloval.

Miroslav Žbírka, taky Magda Šalamounová. A tento song v sobotním dobrém ránu na Blaníku. A teď pro vás mám pozvánku na pěkný výlet, v rámci kterého se přesuneme do dávné historie. Dnes a zítra se totiž v Praze odehraje rekonstrukce bitvy na Bílé hoře z roku 1620. Ta každoročně v září přiláká stovky návštěvníků a taky milovníky historie. A není se čemu divit, je to opravdu silný zážitek, autentický.

0: se to blíží.
1: Tohle je zpěvák, který mimo jiné miluje jízdu na koni. Daniel Hulka, hej, už se to blíží. Za 10 minut bude 17:30, no a taky se blíží čas, kdy předám slovo vám. Budu se těšit, že mi zavoláte nebo napíšete, jak to u vás vypadá s počasím, po případě, že mi dáte tip a taky ostatním posluchačům na pěkný výlet. Máme víkend, možná se ve vašem okolí koná nějaká zajímavá akce, tak se budu těšit. Takže počasí a pozvánka na výlet, budu se těšit na telefonu 800 109 109, tady můžete volat, anebo napište SMS na 603 118 118. Já vám zahraju třeba Marka Ztraceného, už za chvíli ta bílá ti zluší. 10 minut a bude 6:30.

0: Do pohody sobotního rána, taky Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 6:30, to je aktuální čas, já přeji krásné vstávání.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. To jsem zjišťoval, Tanwald, 3,8 stupňů, pošmourno, mokro, po dešti, bez větří. Hezký den, přeje Marta, děkujeme. Příjemné sobotní ráno všem z Milína, u nás máme jasno, zatím je klidno. A na teploměru 10 stupňů Celsia. Na práci na zahradě počasí ideální Jitka. Tak Jitko, ať vám to jde dneska pěkně od ruky. Dobré ráno, už se rozednívá, hezký den vás vítá. Na teploměru 8 stupňů a vypadá to na krásný sluníčkový den. Všem přeji nádhernou pohodovou sobotu s rádiem Blaník. Dana ze Štětí, Danuško, děkujeme. Brno, Židenice, 11 stupňů, jasno, píše nám Jura. Děkujeme, Juro. Dobré ráno, v Sedlčanech máme krásných 13 stupňů, pozvánka na výlet, Příbram, Vleší trhy na náměstí TG Masaryka a na Dolní oboře Farmářské trhy, Žaneta, Sedlčany. Žanet, děkujeme i za pozvánku. Jindra, Teplice nad Metují, hlásí 9 stupňů a tímto zve na turistický pochod Teplicko a Trž Svažská. Tak taky děkujeme. A ještě telefonáty, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Lada, já vám volám kvůli počasí.
0: Povídejte, odkud voláte?
2: My momentálně jsme v Kostomatech pod Milešovkou a jezdím ranně noviny, takže okruh nějakých 50 kilometrů. Je jasno, občas se nám tady převalovala mlha a počasí se pohybovalo docela v rozmezí od 7 do 13 stupňů.
0: Tak já děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak je naslyšenou.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Vlastíku, moc vás zdraví, Jirka Suchovršice. Tak my se probouzíme zatím do částečně zatažené oblohy, máme částečně mlhovo, máme 8 stupňů Celsia, a jak vždycky máte ty pozvánky, tak dneska v Trutnově jsou otevřené hospody, co hospůdka, to i nás skupina, vypadá to skvěle, je to každoroční akce, takže tímto zvu.
0: Tak děkujeme, Jirko, i s pozvánkou, mějte se krásně a užijte si to.
3: Mějte se moc krásně, jo, díky moc vás, díku, krásný víkend všem.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A pokračujeme právě teď pro vás, Joan Jett a Blackhearts, I Love Rock and Roll. Za chvíli taky hezky česky Verona a Ztracená bloudím. A pak pozvánka na další, už poslední letní koncert Radio Blaník. Tak poslouchejte dál, dobré ráno.

0: Verona a Ztracenám bloudím. Na Rádiu Blaník za 5:45.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Včera Čáslav, opět to byla paráda, jak mi prozradila kolegyně Iva Lecká. Užívali jste si to vy, interpreti, samozřejmě i Iva. No a my míříme do finále příští pátek, ano. Ostatně na fotky ze všech těch letních koncertů se můžete podívat na našich stránkách radioblaník.cz, popřípadě na našich sociálních sítích. Fotky, videa, všechno tam najdete, načerpejte atmosféru a přijďte to s námi zakončit do Prachatic. Ano, do jižních Čech míříme v pátek 25. září a my se na vás těšíme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí, kde vám samozřejmě jako vždycky zahraje blanická kapela, ale kromě toho Olga Lounová, Petr Kolář.
2: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: A skupina Čechomor, na to se těším.
2: Že prý je raj tam někde za horama, splnění snů na počkání.
0: Vstupné se neplatí.
2: A se nikdo neplatí.
0: Bohatý doprovodný program, jídla, pití, dostatek. U našeho stánku si můžete koupit spoustu věcí s naším sluníčkem. A nezapomeňte, že i tady v Prachaticích pro vás máme sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu. A jak jistě víte, právě ta vám může přinést tisíce korun, někomu i dokonce 100 tisíc. Tak přijďte příští pátek 25. do Prachatic.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a jdeme dál za okamžik pro vás. Petr Novák, co je to láska a docela i Eláni vymyslená. Dobré ráno.
1: Pohodové české rádio.
6: Rádio Blaník.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: skupina Elán, písnička vymyslená, přiblížila se 7. hodina, další čerstvé zprávy. Tak co je nového, to nám prozradí kolegyně Šárka Vikydalová už za okamžik. Co vám zahraju já? Kapelu Olympic, snad jsem to zavinil já. Taky se těšte na Michala Tučného. Všichni jsou už v Mexiku. Nebo Karla Gotta, pokaždé. Hrajeme hezky česky za 6 minut, bude 7 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dneska nás čeká babí léto, teď po ránu ještě jasno nebo skoro jasno, lokálně mlhy. Během dne sice polojasno, ale teploty příjemné 19 až 24 a v 1000 metrech okolo 15 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Končí registrace kandidátů do říjnových voleb. Mošnov ovládnou dny NATO a armádní technika. V Havířově by mohli žít pratuři. Hezké ráno přeje Šárka Vikydalová, jsou tu zprávy. Obecním úřadům dnes skončí lhůta pro registraci kandidátek do říjnových voleb. Volit se bude do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Do senátu zůstává přihlášeno všech 154 kandidátů. Naopak u komunálních voleb se počet kandidátek snížil o 2, a to v Třebíči a Hostivicích. Důvodem byla podobnost názvů konkurenčních uskupení a tím i jejich případná záměna. Rozhodl o tom soud. Důchodci mohou požádat o papírové oznámení o lednovém zvýšení penze. Pokud ho chtějí dostat poštou, musí žádost České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září. Pokračuje mluvčí úřadu Jakub Bejček.
4: Pokud jste o zasílání tištěného oznámení požádali už v minulosti, novou žádost podávat nemusíte. Žádost je možné podat i prostřednictvím formuláře na e-portálu České správy sociálního zabezpečení.
3: Tištěné oznámení poštou je spoplatněné. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho ale dostanou zdarma. Na letišti v Mošnově začnou dny NATO. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Návštěvníky čeká každý den 8 hodin ukázek ve vzduchu i na zemi. Jednotky ze 14 zemí předvedou svou nejmodernější techniku. K největším lákadlům tradičně patří vystoupení leteckých akrobatických skupin. Pratury a exmurské koně chtějí chovat v Havířově. Stáda by se v přírodní památce Mokřad u Rondlu mohla prohánět už příští rok. S čím by zvířata pomáhala, říká tisková mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
5: Pratury a exmorští koně by v budoucnu mohly pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u Rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a zoo Zlín.
3: Náklady na projekt by se mohly pohybovat okolo 4 až 6 milionů korun. Lokalitu by město využilo i pro vzdělávání školáků. Tolik zprávy, teď už zpátky k písničkám, předávám slovo Vlastíkovi.
0: Šárko, děkujeme za další zprávy, za minutu bude 7.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A co nás čeká v této hodině, tak za okamžik se spojíme s meteorology, rozebereme počasí dneška a zítřka. No a taky připomenu, o co tady budeme hrát tento víkend v této hodině. Tak poslouchejte naše vysílání, ať to nepropásnete. No samozřejmě si s námi zpívejte hezky česky s Karlem Gottem za okamžik. Teď Standa Hložek a Petr Gottwald v pohodě.

0: Zpěvačka Pink, písnička Try, 10 minut po 7 hodině, za chvíli hezky česky třeba Olympic, snad jsem to zavinil já a teď si řekneme, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. S námi ve vysílání meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Šimon Kolář, dobré ráno přeju.
2: Krásné dobré ráno i vám.
0: Tak začneme nejprve aktuální situací, jak to vypadá venku?
2: Ráno máme většinou s jasnou až skoro jasnou oblohou. Ranní teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, ale v údolích teplota klesá až ke 3 stupni Celsia.
0: Co ten dnešek, jaký bude?
2: Dnešek přinese většinou skoro jasnou

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. A jestli máte rádi písničky Olgy Lunové a vůbec zpěvačku, jestli máte rádi stejně jako my, tak poslouchejte pozorně tento víkend, protože pro vás máme hezký dárek. 2 vstupenky na druhý sraz optimistů Olgy Lunové v Autu Univerzum v Praze. Koná se ve čtvrtek 5. listopadu. Jak získat právě volné lístky? Jednoduše poslouchat víkendové vysílání a vychytat aktuální výherní písničku. No a tou první pro dnešní den je... No ta optimistická. Tak číhejte a jakmile ji uslyšíte v našem vysílání, může zaznít kdykoliv, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající. Za chvíli pro vás Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku, dobré ráno.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna.

Lucie Bílá, písnička Fénix v sobotním dobrém ráno, 4 minuty po půl osmé. Dnes dopoledne se opět naladíme na jednu vlnu s Bárou Divišovou. Tentokrát si Bára bude povídat se zpěvačkou Anou K. Takže se těšte na milé povídání mezi 11. a 12. a zároveň zazní i písničky od Anika. No a co teď? Nick Kershaw a za chvíli hezky česky Petr Kolář, Když láska krouží. Pohodový den.

0: dvě strany.
1: Petr Kolář, další hezká česká pro vás na Blaníku, když láska krouží. A Petr už příští pátek zaspívá taky na posledním letním koncertu Blaníku. Bude to v Prachaticích. Podrobnosti se už dozvíte třeba teď na www.radioblaník.cz a nebo v našem vysílání krátce po 13. hodině. Co nás čeká za chvíli? Do té 8. třeba Věra Martinová, Malý dům nad skálou či Hana Zagorová. No a pokud jste propásli pondělní díl cestovatelského pořadu Na cestách s kolegou hercem Miroslavem Táborským, máme pro vás ještě jednou reprízu, tak prima poslech.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Určitě mi dáte za pravdu, že kámen je užitečný a přitažlivý materiál. Některé kameny jsou i velmi zajímavé a já vám jich pár tento týden představím. Začnu na Vysočině. Unikátní bazilika svatého Prokopa v Třebíči reprezentuje naši vlast na seznamu světového dědictví UNESCO. Při její stavbě využili středověcí mistři také lokální zdroje odolných hornin, a to zejména žuly, žulosienitu neboli durbachitu i křemenného sienitu. Tyhle horniny se hojně vyskytují severně od Třebíče. No a jakmile skončí podzimní orba, otevře se snadný přístup na neobdělávaný ostrůvek uprostřed pole vedle silnice z Budišova do Pišelu. Tyčí se tam tajuplný útvar, jemuž lidská fantazie přisoudila jméno Hlava. A dá se říci, že je to kamenná ikona Třebíčska. Mezi brázdami ornice má exotický náboj, protože při pohledu z boku připomíná záhadné sochy Moai z Velikonočního ostrova. Na kulovité odlučnosti horniny se tu podíleli horko a chlad. Nejprve to bylo tropické podnebí Třetihor, následně ve Čtvrtohorách přišly doby ledové. A ani dnes, kdy se střídají čtyři roční období, se pomalé procesy mrazového zvětrávání nezastavily. Ačkoliv buclatý blok Hlavy je ryze přírodní dílo, tak ale ostré hrany, které útvaru dávají jeho lidský tvar, naznačují, že je možná vytvořili nástroje zdejších vesnických kameníků. K této domněnce svádějí zejména pasáže okolo nosu, neboť působí, jako by byly odštípnuté. Širší okolí Budišova totiž v minulosti patřilo mezi centra drobné vesnické těžby kamene. To ostatně potvrzuje další útvar, který leží přibližně 700 metrů od Hlavy. Pohodlnou chůzí jste u něj asi za 10 minut. I ten připomíná část lidského těla. Nevýraznou prohlubeň v povrchu nízkého placáku považovali místní sedláci za ruku, respektive její otisk. A já vám o ní povím příště, kdy se za kameny na Třebíčsko vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: nádherná písnička. Teď jsme si zaspívali s Věrou Martinovou. Tohle byl Malý dům nad skálou. Za chvíli další čerstvé zprávy se Šárkou Vykydalovou. No a ode mě pro vás třeba Michal David. Život je náš.
1: Život je náš, nezbývá.
0: Taky Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Dělání. Nebo Karel Zich, Není všechno paráda. Pod Ploníkem si myslím, že je všechno paráda. Hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 8 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: No a k tomu nás čeká i parádní den, co více si přát. Teď ještě jasno, během dne skoro jasno nebo polojasno a teploty od 19 do 24. V 1000 metrech na horách okolo 15.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda sníží plánovaný schodek rozpočtu. Stovky bojovníků předvedou bitvu na Bílé hoře. Česko ožije sousedskými slavnostmi. Pěkné ráno, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Schodek bude zřejmě nižší než původně navrhovaných 389 miliard korun. I přesto půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Koalice ANO, SPD a motoristů se dohodla o snížení schodku o několik miliard. Zatím ale není jasné, kde stát ušetří nebo zda zvýší příjmy. Na Bílé hoře ožije historie. Lidé dnes a v neděli uvidí rekonstrukci bitvy z roku 1620. Do akce se zapojí více než 50 skupin historických bojovníků. Nebude chybět jezdectvo ani děla. Návštěvníci uvidí také střelbu z mušket a historické vojenské tábory. Bitva na Bílé hoře v roce 1620 ukončila povstání českých stavů proti Habsburkům. Česká města dnes ožijí sousedskými slavnostmi. Akce Zažít město jinak se letos koná po 21. Motem je tentokrát uličnictví. Festival má aspoň na jeden den v roce ukázat, jak mohou ulice a další veřejná prostranství vypadat a fungovat bez zaparkovaných a projíždějících aut. Promění se podle organizátorů na místa pro setkávání, dětské hry, kulturu, sport a sousedský život. Další kulturní památka se vrací do života. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě po více než dvouleté rekonstrukci otevře 25. září budovu v Komenské ulici. Rozsáhlejší práce pokračují na Masarykově náměstí, jak vysvětluje ředitel galerie Daniel Novák.
7: Tam byla vrátnice v mezipatře nešikovně situována, tak to jsme změnili, aby člověk, který přijde, věděl, kam se má obrátit a mohl se rychle zorientovat. Proměnila se i ta dispozice té haly, která byla taková rozdělená zábradlím, takovým mezi stupněm, a my jsme to tam udělali, že tam jsou takové schody, které mají sloužit zároveň jako relaxační zóna.
6: V budově na Masarykově náměstí galerie příští rok představí výběr ze svých více než 6000 sbírkových předmětů. To byly zprávy, teď už je to zpátky Vlastík a já vám přeji hezké ráno.
8: Je to tak, 8. hodina je tady, já taky přeji dobré ráno.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
8: A pokračujeme. Tak, určitě jste už zaregistrovali, že za jednu vylepenou samolepku Blaníku a Centropolu můžete získat minimálně 5 000 korun, ve finále i 100 000. Často se nás ptáte, kde ty známky sehnat, ještě jsme nebyli na vašem letním koncertě, byl třeba jinde. Je to jednoduché. Kromě těch našich akcí si můžete stáhnout z našeho webu radioblaník.cz vylepit. No a dneska opět kolega Lukáš Valenta vyrazí zkontrolovat, jestli je máte nalepené, pokud jste se přihlásili. Tak za chviličku nám prozradí, kam to bude konkrétněji. Uvidíme, jestli naznačí. No a k tomu si budeme hrát hezké české písničky. Jiří Šalinkra, Holubý dům, a tohle je Karel Zich, Není všechno paráda.

0: Miraj, písnička Volám na Blaníku 8 minut před půl devátou a já volám Český hydrometeorologický ústav.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A vítám ve vysílání meteorologa Šimona Koláře. Halo, halo, krásné ráno.
3: Krásné dobré ráno i vám.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
3: Dnešek přinese většinou skoro jasnou až polojasnou oblohu. Během dne na severozápadě bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 19 až 24 stupni Celsia.
0: A co v neděli?
3: Zítřek přinese zpočátku ráno polojasno až oblačno, ale od severozápadu se bude postupně zatahovat a odpoledne a večer musíme místy počítat s přeháňkami nebo občasným deštěm. Později večer bude srážek i oblačnosti znovu ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia, na jižní Moravě bude teplej až 25 stupni Celsia.
0: A jak by to mělo vypadat po neděli, co ten výhled?
3: Výhled přinese z počátku týdne ještě polojasnou až oblačnou oblohu. Zejména na severu a severovýchodě území bude až zataženo a zde musíme počítat s přeháněkami zejména na horách. Postupně čekáme většinou jasno až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme v pondělí poměrně nízké, nejčastěji mezi 13 až 18 stupni Celsia, k tomu bude pocitou teplotu snižovat čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy až okolo 55 km za hodinu. V dalších dnech pak teploty zvolna porostou, ale dostaneme se stěží na 20 stupni Celsia.
0: Tak já moc děkuju za přepověď, mějte se krásně a ať se daří, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: No za chvíli hezky česky třeba Michal David, Život je náš.

Čas nám opět poskočil, je půl deváté, k tomu 6 minut. Posloucháte sobotní dobré ráno Rádia Blaník. Je 19. září, kdy svůj svátek slaví Zita, tak blahopřejeme. V tento den se narodili dva významní lidé, kteří se do sebe zamilovali, vzali se. Jedná se o legendární české sportovce, atlety Emila a Danu Zátopkovi. Zajímavé je nejenom to, že se narodili ve stejný den v roce 1922, ale další věc, že odešli 20 let po sobě. Zatímco Emil zemřel v roce 2000, Dana o 20 let později. Náhoda? Pojďme dál. 68. narozeniny dneska slaví česká herečka a dabérka Valerie Zavadská a 46. česká herečka Zuzana Vejvodová. A právě dnes, 19. září v roce 1947, se narodil báječný český zpěvák František Nedvěd. Letos to bylo 5 let, co odešel do hudebního nebe, ale jeho písničky s námi žijí dál.

0: Olga Lounová zpívala Jsem optimista a že by to byla výherní.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: No jo, je to tak. Právě tahle písnička vám mohla přinést volné vstupenky na sraz optimistů Olgy Lounového tu Univerzum ve čtvrtek 5. listopadu. Jarda na telefonu. Jarda, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A vy jste se dovolil jako třetí.
3: Děkuji.
0: Tak vám gratuluju.
3: Děkuji moc.
0: Jaké jsou pocity, že jste první?
3: No krásný, no, moc.
0: První, jako první v rámci dnešního víkendu, myslím. Ne první na telefonu.
3: A nejlepší nálada.
0: Že jo, tak co plánujete na víkend?
3: No asi půjdem s přítelky někde sednout na pivečko.
0: Tak to jo. No a k tomu si naplánujte volno právě na 5. listopadu. Vyrazíte do Prahy, do O2 Univerza a užijete si koncert Olgy Lounové.
3: No jasně, děkuji.
0: Tak jo, tak se mějte krásně, ať se daří a naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: A ještě mi vydržte na telefonu, jo?
3: Ano.
0: Tak a další výherní písnička, která vám může přinést tenhle krásný hudební dárek, je připravena. Čekejte na píseň K výškám. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Může zaznít kdykoliv.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás ABBA a pak taky Josef Laufer s Bohem lásko. Já jedu dál. Za minutu bude 8:45.

mi kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Jaroslav Šbírka, taky Iva Frýlingová a Někdy stačí dát jen dech. Tak za chvíli další čerstvé zprávy, předpověď počasí, no a co si zahrajeme už v rámci dopoledního vysílání, třeba kapelu Jelen Někde kolem.
1: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: Taky zaspívá Jiří Korn. A nebo Anaka, dáme Údolí včel.
2: Jsi můj ztracený král, já tvoje můj.
0: Dál vám tedy hrajeme hezky česky, za 7 minut už bude 9 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: A dneska nás čeká krásné babí léto, většinou polojasná obloha s teplotami od 19 do 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 15.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy.
1: Právě Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: 4 poslanci kandidují do Senátu. Lidé v Mirovicích odmítli větrné elektrárny. Krušné hory přivítají tisíce turistů.
4: Rádio Blaník.
3: Příjemné dopoledne přeje Šárka Vikydalová, na řadě jsou zprávy. Senátní volby mohou obměnit složení sněmovny. O zvolení do horní komory parlamentu totiž usiluje čtveřice nynějších poslanců. Pokud by uspěli, jejich poslanecký mandát by zanikl. Do sněmovních lavic by tak místo nich usedli náhradníci podle pořadí na kandidátkách. Jedná se o 3 členy z hnutí ANO a 1 člena SPD. V Mirovicích na Písecku odmítli stavbu větrníků. Referendum se ve městě konalo v pátek. Proti stavbě elektráren bylo 435 místních, pro hlasovalo 126. Účast byla necelých 48%. Větrný park chtěla na území obce vystavět společnost ČES Obnovitelné zdroje. Mirovice by z elektráren měly pravidelný roční příjem. Až 5000 turistů se vydá do Krušných hor. Turistický festival Eurorando začíná v neděli, potrvá týden a nabídne 56 pěších tras, včetně 12 přeshraničních. Podle ředitele destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka místní obyvatelé příliv návštěvníků téměř nepoznají.
5: Ti turisté, kteří přijedou, jsou většinou příslušníci evropských turistických federací. To je obdoba našeho klubu českých turistů, to jsou lidi, kteří jsou dlouhodobě organizovaní jako pěší turisté. Takže ví, jak se chovat v přírodě.
3: Vstupenka stojí 10 eur a platí celý týden na všechny trasy. Botanická zahrada v Liberci má v expozici jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Její přirozený výskyt je dnes velmi omezený, jak říká edukátorka botanické zahrady Soňa Kajzrová.
6: Její vzácnost tkví v tom, že je to endemitní rostlina, která se nachází pouze na ostrově Borneo, kde už v současnosti je pouze v pár jednotkách jedinců. Máme ji vystavenou v expozici mezi ostatními láčkovkami, takže v pavilonu, je zaměřený na masožravé rostliny.
3: Rostlina je zajímavá neobvyklým vzhledem. Od ostatních láčkovek se liší hlavně velkými, téměř kruhovými listy. Tolik zprávy, teď už zpátky k písničkám, slovo má Vlastík.
7: A startuje dopolední vysílání.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
7: Minuta nás dělí od 9. hodiny. Za chvíli pro vás taky dobré rady do zahrady s kolegyní Ivou Leckou. A tentokrát si řekneme, jak nejlépe využít dešťovou vodu. Tak poslouchejte. A k tomu hezky česky. Jeleni nebo Lucie, šrouby do hlavy. Rádio.

0: otvory nebo velké spáry na první pohled vůbec patrné, je tu ještě jiná možnost. Vsakovací dlažba Aquapor. Ta totiž propouští vodu přímo skrz své tělo. Na povrchu tak máte prakticky jednolitou dlažbu, ale voda se dostává dolů do podloží. A proč se tím vlastně zabývat? Nejde jen o déšť. Propustná plocha pomáhá omezovat přehřívání okolí domu a voda na ní nezůstává stát. To může být výhoda i v zimě, kdy se na povrchu méně vytváří led. Když budete plánovat novou příjezdovou cestu, chodník nebo terasu, neřešte jen samotnou dlažbu. Už při návrhu myslete na to, kam bude voda po dešti odcházet. Správně zvolená propustná plocha může být mnohem chytřejším řešením než další nepropustný beton. Více informací a možností jednotlivých řešení najdete na webu společnosti Dyton www.dyton.cz. Podcast s rozhovorem na tohle téma si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na Radio Blaník.
3: The breathless drive

Rádio Blaník vám hraje do pohody víkendu. A teď MC Erika Barbara, Catch a Freeze, láska. Máme sobotu, dneska nás čeká krásný den plný sluníčka a co takhle vyrazit za vínem. Třeba takový festival Freedek Místek žije vínem 2026 vás nadchne. Letošní sedmý ročník se uskuteční poprvé v nové osmičce a ten program parádní. Svá vína představí 15 moravských i zahraničních vinařství. V rámci programu se můžete těšit na cymbálovou muziku a folklorní soubory, kuchařskou show, degustaci s vinaři a tak dále a tak dále. No a večer v 21 hodin tady zaspívá Honza Nedvěd mladší s kapelou Příbuzní. Panenka v trávě, co lísky sčítá. Tak si to nenechte ujít. Rádio Blaník. No a za chvíli v našem vysílání třeba Dreambacks, On My Way a hezky český Jiří Korn. Ještě tě mám plnou náruč. Za 8 minut bude půl desáté.

0: Hanaka, vysílání Blaníku Údolí Včel. Jen připomínám, že mezi 11. a 12. se právě Hanaka naladí na jednu vlnu s Bárou Divišovou, tak si milé povídání rozhodně nenechte ujít. Minuta bude 3:15 a teď si budeme povídat s jinou českou zpěvačkou.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Ano, na Blaníku rozdáváme volné vstupenky na druhý sraz optimistů Olgy Lounové, který se uskuteční 5. listopadu v Praze. A já teď Olinko vítám ve studiu. Krásný den, ahoj.
3: Ahoj, krásný dobrý den, krásný víkend vlastně.
0: Ano, na Blaníku budeme hrát celý víkend o ty lístky na ten druhý sraz optimistů. Jak už jsem říkal, jaký byl ten první?
3: Ten byl hodně optimistický a zároveň hodně těhotný. A myslím si, že to mělo v sobě takový kouzlo specifický. No ale teď, protože spousta lidí to nestihlo, nezvládlo, tak mě ukecali na to udělat sraz optimistů 2. Takže zvu ty, kteří to nestihli, tak ještě nějaké vstupenky máme, tak vás tam zvu. A bude to, slibuju, ještě optimističtější, protože už nebudu tak těhotná a budu moci se více vyřádit.
0: Za jak dlouho po té jedničce vás napadlo, že by bylo skvělé uspořádat dvojku?
3: Mně hned ten večer už začali psát lidi, že tam chtěli být a že to prostě nezvládli, nebo že jsou zdaleka, a někteří zase psali, že jsou naopak z Prahy, ale byli na víkend pryč, takže my jsme udělali ten další sraz vlastně ve čtvrtek, týdnu, prostě je to v týdnu, a pro ty, co tady třeba studujou a tak, ale hlavně jakoby, já jsem se prostě nechala ukecat opravdu jako lidma. Pro mě je to vždycky strašně náročný a já to dělám jednou třeba za 2, 3 až 5 let, takovýhle velký show, a opravdu s dvouma malýma dětma to není žádná legrace, ale prostě jsem se nechala ukecat hrozně ráda, protože miluji svoji optimistickou rodinu, a prostě to bylo vlastně pro mě radostí to jakoby zopakovat a vlastně posunout ještě o level vejš, ještě optimističtější sraz.
0: Tak se těšíme. Vy u toho můžete být zdarma. Další výherní písnička k výškám. Tiše se milovat a nekonečně smát. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí v pořadí.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Už za okamžik Petr Naťa, Jož Vráž, Psi sa bráňa útokom a Rocele i Turbo Chtěl jsem mít. Dál hezky česky. Krásný den.
1: Samolepka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte

0: na Turbo, písnička Chtěl jsem mít, tak další české písničky tu budete mít i v příští hodině. Nabídnu Marka Ztraceného. Zaspívá Petr Muk. A nebo Xindo X, Olga Koenigová, v blbým věku. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 10.
1: Blaník za volantem.
0: A doprava housne, jak to vypadá, ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: 20-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od 82. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 od 46. kilometru ve směru do Brna. Důvodem jsou práce na silnici.
0: Tak díky, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: No a dneska nás čeká den jako vymalovaný, skoro jasná obloha, sem tam polojasná, s teplotami od 19 do 24, v 1000 metrech na horách, naměříme kolem 15 stupňů.
1: Rádio Blaník. Nejvíc pohody. A nejvíc českých písniček. Za každého počasí.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Datart uvádí dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Dny na to přilákaly davy, silnice uspaly kolony. Lidé si prohlédnou korunovační klenoty. Atleti s Downovým syndromem závodí ve Stromovce. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. Dny na to začaly. Na letiště Mošnov na Novojičínsku proudí kolony aut. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů, podle policie v ní lidé mohou čekat i 2 hodiny. Ve směru od Ostravy měří kolona asi 5 kilometrů a od Příbora okolo 3. Dny na to představí armádní jednotky ze 14 zemí. Lidé uvidí ukázky ve vzduchu i na zemi a spoustu nejmodernější techniky. Důchodci mohou požádat o papírové oznámení o lednovém zvýšení penze. Pokud ho chtějí dostat poštou, musí žádost České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září. Pokračuje mluvčí úřadu Jakub Bejček.
13: Pokud jste o zasílání tištěného oznámení požádali už v minulosti, novou žádost podávat nemusíte. Žádost je možné podat i prostřednictvím formuláře na e-portálu České správy sociálního zabezpečení.
12: Tištěné oznámení poštou je spoplatněné. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho ale dostanou zdarma. Pražský hrad vystavil korunovační klenoty. Korunu, jablko, žezlo a korunovační roucho si mohou zájemci prohlédnout ve Vladislavském sále. Výstava je zdarma a potrvá do 28. září. O každoročním vystavování korunovačních klenotů rozhodl prezident Petr Pavel předloni. Loni si je prohlédlo více než 51 tisíc návštěvníků, včetně škol. V pražské Stromovce se dnes utkají atleti s Downovým syndromem. Mistrovství republiky se koná po páté. Soutěžit bude více než 70 sportovců, od předškoláků po veterány. Vedle skoků do dálky a vrhu koulí bývají populární také sprinty a závody v chůzi na 1500 metrů. Soutěžit budou i hosté ze zahraničí. Tím zprávy končí, na řadě jsou písničky a já předávám slovo Vlastíkovi.
6: A já děkuju, taky za zprávy samozřejmě, bylo 10 hodin.
10: Vlasta Suk
11: na rádiu Blaník.
6: A my si opět budeme hrát hezky česky. Petr Muk za chvíli taky nám zaspívá Marek Ztracený písničku Moje milá. No a roztočíme slavné desky hezky česky. Už za pár minut si vás opět hudebně prozkouším, jak znáte originály a jejich české verze. Tak prima sobotu.

0: Tolik tedy krásná písnička Annie's Song, John Denver. A kdo pak je zpívá hezky česky?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: To je otázka na vás, tak schválně koukneme na telefon. Rádio Blaník, dobrý den. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
2: Dobrý den.
0: Tak se nám představte, odkud voláte a pak řekněte, kdo to podle vás zpívá.
2: Michal Palus, Županovice. A já si myslím, že to je Tomáš Linka. A každopádně Karel Gott.
0: No, každopádně. Tak dobře, já tady mám posluchače, kteří volali před vámi, jo? Tak schválně, jestli se shodnete. Tady jsou.
3: Zdravím, dobrý den. Tak asi ten nejznámější je od Karla Gotta, Když milenky pláčou. Mm-hmm. Ale myslím, že se si nedal taky Pavel Bobek, ale to už si nespomenu na název.
4: Tady Marek, jsem rád, že se slyšíme.
0: Skvělé, tak kdo to zpívá?
4: Karel Gott, Když milenky pláčou, a ta druhá verze je taky Když milenky pláčou a zpívá to Vampire.
5: Tady Karel, zvětíně se, dobrý den. Já si myslím, že tuhle písničku zpívá Karel Gott a že se ta píseň jmenuje Když milenky pláčou.
0: Tak co vy na to?
2: Já si myslím, že to je asi jasný, Karel Gott, a to Tomáš Linku, to bych řekl, že taky 100%.
0: Tak my taky víme o tom, že se stejným textem Zdeňka Borovce naspívali tuhle písničku Pavel Vítek, Věra Špinarová, Jarek Filgas a slyšeli jsme i skupinu Vampire. Tak to víme my. Zkusíme ještě prověřit toho Tomáše Linku schválně. Jo? Tak jo, každopádně my si zahrajeme tu nejslavnější Karla Gotta, Když milenky pláčou. Je to písnička z alba Kontrasty z roku 1982. Díky moc, že jste zavolal. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky hezký den, mějte se hezky. Naschle.
0: No a tady už je ta hezká česká verze. Karel Gott, Když milenky pláčou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

Karel Gott, když milenky pláčou, za námi slavné desky Hezky česky, zase zítra je roztočíme. Teď máme krátce po 10:45, sobota 19. září, na mnoha místech se koná řada zajímavých akcí a třeba v Ostravě probíhá už od včerejška až do zítřka třebovický koláč. Jedná se o kulturní akci s rodinnou atmosférou v prostředí Třebovického parku. Těšit se můžete na pestrý program od tanečních přes hudební vystoupení po divadelní představení. Dneska v podvečer tam zaspívá třeba Pavlína Jižová a zítra Jana Kiršner. No, bude to velké. Podrobnosti na stránkách třebovickýkoláč.com. No, za chvíli Hezky česky, třeba Xindl X, Olga Koenigová v Blbým věku.

0: Tohle byla zpěvačka, která nás vzala k výškám. O jakou se asi tak jedná?
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Kdyby to byla Olga Lounová? No jasně, a právě tahle písnička vám mohla přinést volňásky na velký koncert Olgy Lounové. Na telefonu čeká posluchačka Stáňa z Uhlířských Janovic. Stáňo, dobré dopoledne.
3: Zdravím, já vás zdravím, moc děkuju.
0: Já vás taky zdravím. Vy si to zasloužíte, poctivě jste vytáčela telefon 800-109-109 a jste třetí. Takže vyrazíte na koncert.
3: No vyrazím, já už jsem byla minulý rok a bylo to bezvadný, takže se moc těším.
0: No tak vidíte to, takže říkáte skvělá atmosféra.
3: Bezvadný, bylo to bezvadný, Olenka byla skvělá, s pěkným bříškem už tam a všechno to zvládla a my jsme si to užili.
0: No tak perfektní, v minulé hodině právě Olenka vyprávila, že byla těhotná, že letos to bude ještě lepší.
3: Tak to se budeme moc těšit, ano. To bude úžasný.
0: Tak já vám moc gratuluju, samozřejmě, užijte si to.
3: Já moc děkuju.
0: A krásný víkend, naslyšenou.
3: Děkuju, moc krát děkuju, mějte se taky krásně, naschranou.
0: Taky se mějte, no a další výherní písnička. Láska v housce s Xindlem. Číhejte, jakmile zazní, volejte studio 800-109-109.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Dál pro vás třeba Václav Neckář, už za chvíli je ráno, ano, blíží se 10:45.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v

0: na Blaníku. Za chvíli budeme pokračovat. Helena Vondráčková zaspívá. Ale taky si dáme Anuka, která se naladí na jednu vlnu s Bárou Divišovou. A bude toho víc třeba Hana Zagorová. Takže vám hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 11 hodin.
1: Blaník za volantem.
0: Jak to vypadá ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
2: Z důvodu opravy vozovky počítejte s 15-minutovým zdržením na dálnici D11 mezi 53. a 63. kilometrem v obou směrech. S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 48. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení, v místě je uzavřený pravý jízdní pruh. A 10 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 20. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
0: Díky moc, kdyby cokoliv volíte naší dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: No a dneska by mělo být krásně. Většinou polojasnost, teplotami od 19 do 24 stupňů, v 1000 metrech okolo 15.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Pěkné dopoledne. Kulturní sobotu si můžete užít v Solopiskách. V přírodním areálu Mejstříkův rybník se koná první ročník folklorního festivalu. Těšit se můžete na folklorní hudbu, tradiční kroje nebo řemeslné stánky. Na místě nechybí ani program pro děti, regionální občerstvení nebo ochutnávka vín a burčáku. Začíná se ve 14 hodin. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami najdete bleší trhy a na nich prakticky veškerý sortiment, který je pro bleší trhy typický. Zejména věci, které už někdo doma nevyužije, ale někomu dalšímu by se ještě mohly hodit a posloužit. Trhy jsou dojedné a vstup se neplatí. A Husovo náměstí v Rakovníku se proměnilo v jednu velkou degustační zónu. Těšit se můžete na vína z Čech i Moravy, na místě budou na 20 vinařství. K tomu samozřejmě nebude chybět ani street food, cymbálovka, kapela a večer zahraje i DJ. Tolik víkendové tipy, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Pasta Suk
6: na rádiu Blaník.
7: Já přeji pohodové dopoledne a teď mezi 11. a 12. se naladíme na jednu vlnu. Hostem Váry Divišové bude zpěvačka Anna K. Milé povídání za malou chvíli, teď její písnička Nebe. Příjemný poslech. Rádio.

0: Helena Vondráčková a Čas je proti nám. Je s vámi Rádio Blaník, dál pro vás třeba Anna K. s písní Chvíli nad vodou, no a právě s Anou K. se naladíme na jednu vlnu s Bárou Divišovou.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anna K., já jsem si před chvílí potykala heč.
3: Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, zdravím.
2: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vy byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce?
3: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
2: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
3: Jo, jsem, no.
2: To mě zaujalo taky.
3: No, jsem... Mě se teď snaží všichni, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu
2: péči
3: věnovala
2: sobě. To jsem se chtěla zeptat, jak jsi na tom péči sama o sebe.
3: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobrý cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě, pořád mi to tam rezonuje, tady ty i od mý jako terapeutky, kterou jsem poprý ve svém životě musela nebo vyhledala a nestydím se za to, za tu řekla jsem si o pomoc v těžkých chvílích a tam mě taky pořád vlastně směruje k tomu, abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde, já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život, všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky svojí kamarádce, která mi jako dohodila jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život. Já bych to asi uzavřela.

0: Anna K. ve vysílání Blaníku a krásná písnička pro vás, Chvíli nad vodou. No a právě Anna K. je hostem Báry Divišové.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s Annou K. Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
4: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju.

pamatuju, že byl takový košíček jako ve špendlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a bylo jich tam 98. Jednu Vánoce, pamatuju si to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama, intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech, se měla, pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuji pořád sdílet. Potřebuji být nějak... Je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet.

0: Skupina Beatles a nádherná písnička pro vás, Let It Be. Posloucháte Blaník a teď se opět naladíme na jednu vlnu s Bárou Divišovou. Ta si povídá s Anouká a za chvíli si dáme i její písničku Bezvětří.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Posloucháte podcast na jedné vlně dnes Anouká.
4: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive první měl být jeden velký.
3: No,
4: to je vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
3: Ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vám jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďko brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z Alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gast Walzing, který to bude dirigovat a bude aranžovat 21 mých písní, je držitel Grammy. Oni jsou taky držitelé Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantino, film, myslím, že 8 hrozných nahrával Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou za zády v O2 Univerzu. Tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí řekl, já jsem se nestihl. A i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent. A přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako strašně vděčná a prostě bude to nádhera. Na jedno.

0: Anna K. a písnička Bez věcí na rádiu Blaník. A právě Anna K. je hostem Báry Divišové, tak pojďme si opět poslechnout další milé povídání.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anna K. Kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš? A kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
4: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
5: Mohlo by být hůř.
3: Jasně, vždycky by mohlo být i líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
4: Jo, mám se dobře. Mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda. Mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
3: Jsem ráda. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
4: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví a aby byli milovaní.
3: A naběhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anny K. a zasledíme.
4: Pojďte tam.
3: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
4: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
3: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
4: Děkuju za pozvání.
3: Za hezký rozhovor. Byť nevím, jestli ze mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli.
4: A bylo to fajn. Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
3: Já tebe.
4: Ani si necvakala tou tuškou.
3: Ne,
4: jak ti říkal zvukař, že
3: já
4: ne?
3: Já nevím, jestli jsme...
4: A teď už si můžeme zacvakat.
3: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali na jedné vlně. Na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
0: Tak děkujeme Báře Divišové, taky Anně K. za dnešní milé povídání. Pokud jste propásli, tak už brzy v poledne si ho budete moci poslechnout na našem webu na adrese radioblaník.cz. Tak se tam koukněte, ať víte, co je u Anny K. nového. Za chvíli No Mercy a Marie Rotrová zaspívá Večerem zhýčkaná. Vlasta Suk se s vámi pomaličku, ale jistě louší. No a v poledne se na vás těší skvělý kolega Jirka Frélich. Tak se mějte báječně.

Na Blaníku právě dozněla Marie Rotrová písnička Večerem zhýčkaná. Krásnou sobotu přeje Jirka Frélich a po 12. jen a jen hezky česky. Tak se těšte třeba na Jaroslava Uhlíře.

0: Na Blaníku budeme hrát celou hodinu jenom hezky česky, teď krátce mrkneme na silnice a taky na počasí.
1: Blaník za volantem.
0: A tady už je Ivona z ředitelství silnic a dálnic a Ivona nás zavede nejenom na dálnici D1.
2: Z důvodu opravy vozovky počítejte s 15-minutovým zdržením na dálnici D11 mezi 53. a 63. kilometrem v obou směrech. S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 48. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení, v místě je uzavřený pravý jízdní pruh. A 15 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 15. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte naši dopravní linku Radia Blaník 603 11 71 71.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Dneska nás čeká nejprve krásný den k večeru a v noci potom se už obloha změní, zatáhne sem tam nějaká ta přeháňka, noční teploty klesnou na 14 až 10, no a zítra přes den 17 až 22. No a dnes do těch 24 čeká nás krásné babí léto.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Radio Blaník, víkendové tipy. Radio
4: Blaník. Hezké poledne. V Praze žije historie. Do minulosti se vrací pražský Vypich, kde se uskuteční rekonstrukce slavné bitvy na Bílé hoře. Proti sobě se postaví stovky účinkujících z Česka i ze zahraničí. Chybět nebudou mušketýři nebo jezdectvo. Na místě je i dobové tržiště a občerstvení. Bitva začíná ve 3. V táborské zoo se na vás opět těší surikaty. Ve 3 odpoledne si pro vás zahrada připravila speciální komentované setkání a krmení surikat. Od ošetřovatelů se během něj dozvíte nejen proč se rozhlíží na všechny strany, ale taky spoustu dalších zajímavostí o životě těchto šelmiček. A na Tetíně u Berouna se koná svatoludmilská pouť. Program nabídne poutní mše, trhy, burčákovou slavnost, pouťové atrakce, výstavy i program pro děti. Chybět nebudou ani divadelní vystoupení nebo koncerty. Třeba v 6 odpoledne zahraje kapela Lucie Revival a v 9 večer Deep Purple Revival. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Datart uvádí dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam!
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
4: Za pár vteřin bude pravé poledne, krásnou sobotu a dobrou chuť, pokud se chystáte obědvat. Mimochodem je tady taková motivační písnička Evy Farné na úvod. To si pustíme a pak taky Michala Davida anebo Tomáše Kluse.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: zasažen.
1: Pohádková písnička Tomáš Klus a Když si tě dívko představím. Taková trošku z pohádky je ikonická hlava a jestli nevíte, o čem mluvím, tak je to takový příběh o kamenech, který nám rád prozradí teď Mirek Táborský. Povídal nám o tom v úterý po 15. hodině. Mně to třeba uniklo, ale věřím, že si povídání teď užijete, stejně jako já během písničky, když jsem poslouchal, o čem to dneska bude.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na Třebíčsko za tamními kamennými útvary, které připomínají části lidského těla. Zavedl jsem vás k silnici z Budišova do Pišelu, kde na poli poutá pozornost kamenná hlava a 700 metrů od ní připomíná prohlubeň v povrchu nízkého placáku lidskou ruku, tedy přesněji otisk ruky, který v kameni zanechal údajně rohatý pekelník. Proto se útvaru říká Čertova ruka. Po okolních dědinách se tradoval příběh o sedláku Klátovi. Ten prý svou duši upsal peklu za to, že čert během jedné noci zasype úrodné pole jeho souseda kameny. Klát ale byl vychytralý a na pekelníka použil klasický trik s kohoutem. Když čert nesl poslední kámen, tak ještě za hluboké tmy kohout zakokrhal a předčasně oznámil, že nastalo ráno. Čert poté vsteky kámen upustil a udeřil do něj s takovou vervou, až v něm otiskl svoji ruku. Ale pověst nemá obvyklý šťastný konec. O 18 let později prý Klát záhadně z vesnice zmizel. Možná na něj peklo nezapomnělo a po čase si pro něj přišlo. Kolem Čertovy ruky se povaluje hodně dalších kamenných obrů, u kterých atypické tvary s ostrými hranami prozrazují, že byly v minulosti rozlámány. I přes snahy o maximální zužitkování snadno dostupného materiálu řada kamenných obrů pořád vyčnívá z luk a polí Třebíčska a kolem nich jsou skupiny dřevin či osamělé pokroucené borovice. Některé z nich najdete i na mapách, ale je tu i dost utajených a skrytých uvnitř porostů. Některé ovšem pomohla odhalit právě na Třebíčsku kůrovcová kalamita. Za vidění určitě stojí například rozlehlé seskupení bizarně tvarovaných kamenných kolosů u Předskova. Tak si někdy udělejte takovou kamennou výpravu. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Jsme Blaníka, hrajeme hezky česky. Teď 12 hodin, 12 minut, 12 vteřin přesně. A tady je Jaroslav Uhlíř.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

Na Blaníku písnička z krásného muzikálu Johanka s Arkou, Iveta Bartošová a Petr Sepeši za chvíli. Duet Červenám, dáme si taky písničku od skupiny Premiér Hrobař, anebo taky Miraj a Tenkrát. Teď je ten správný čas, kdy si na Blaníku vychutnáváme české písničky. Každý den v pravé poledne hrajeme totiž jen a jen hezky česky.

0: Xinl X Olga Lounová, neřekl jsem ani půl slova, že písnička přijde a ona přišla, vy jste to věděli hned.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Je tady Víkend s Olgou Lounovou a pravidlem naší hry je být třetí na telefonu, ono to od prvního místa je vždycky takové napínavé, jsem první, druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý. Rádio Blaník, kdo pak první?
3: Dobrý den, Jana.
0: Janičko, jste první, tak držím palce, zkoušejte, třetí volající vyhrává.
3: Děkuji.
0: Mějte se. Rádio Blaník, kdo pak je druhý? Dobrý den.
3: Ježiš, Soňa.
0: Soňo, druhá. Vy byste chtěla moc, že?
3: Ano.
0: Chtěla byste moc, tak držím palce. Ještě to zkuste, ještě máme spoustu stupenek.
3: Ano, zkusíme.
0: Kam zdravíme?
3: Uherské Hradiště.
0: Uherské Hradiště, tak držím palce.
3: Ano, díky.
0: Tak teď to přijde, pozor, je to tady. Rádio Blaník, dobrý den. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Katka.
0: Tady Katka, tady Jirka, zdravím.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Tak, volám na Olgu Lounovou.
0: No, a můžu vám začít tleskat?
4: No, doufám.
0: No, tak já tleskám.
4: Děkuju.
0: Tleskám moc. Katko, kam zdravíme?
4: Zdravíte do Brna.
0: Do Brna,
4: tak
0: vidíte.
4: Olinku mám moc ráda.
0: A vy si uděláte takhle cestu do Prahy?
4: No, určitě.
0: Jo, nebudou vám sousedi říkat, vy jste jela do té Prahy. Ne?
4: Ne, to my do Prahy rádi si uděláme
0: dobře,
4: cestu.
0: Dobře. Olga Lounová v O2 Univerzum koná se ve čtvrtek 5. Mm-hmm. listopadu. Druhý sraz optimistů, vy budete u toho, máte dvě vstupenky.
4: Ano.
0: Velmi gratuluji, užijte si to. Dejte pak vědět, jak se vám to líbilo. Olga Lounová se moc těší, potkal jsem ji na letním koncertě v Pardubicích a říkala, že mě tam taky zve, tak se tam možná potkáme.
4: Děkuji.
0: Tak vydržte na telefonu.
4: Krásný víkend.
0: Vám taky, ať máme kam poslat vstupenky. V Brně krásně, sluníčko, všechno v pohodě.
4: Ano,
0: super,
4: ano.
0: Super, super. Krásné papíry.
4: A v Praze také.
0: Tak, všechno super.
4: Dobře.
0: Tak, ráda. Zítra má pršet, ale to je zítra. Mějte se hezky, Katko.
4: Naschledanou.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak a pokračujeme dál, jak jsem říkal, už naší posluchačce, která byla z Uherského Hradiště druhá na telefonu. Vstupenek je opravdu hodně. Tak si počkejte, nebude to trvat dlouho, bude tady zase další písnička Olgy, teď ale Karel Gott a Je jaká je. A za chvíli Kabáti.

0: Skupina Lucie na rádiu Blaník. No a hezkou sobotu přeji. Co nás čeká dál po 13. hodině? Nebojte, nepřijdete o české písničky. Jsou tady krásné proměny. Čechomor a Lenka Dusilová.
1: A ty musíš být jiná, lebo mi tě...
0: No to se jim prostě povedlo. Taky Keks, víš? A divoký byl Lahůdky.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: To budou naše blanické hudební Lahůdky, protože na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Blaník za volantem.
0: Na dálnicích sem tam nějaká sobotní kolona, začneme na Hradecké dálnici s Ivonou z ředitelství silnic a dálnic.
4: Z důvodu opravy vozovky počítejte s 10-minutovým zdržením na dálnici D11 mezi 53. a 63. kilometrem ve směru na Hradec Králové. S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 60. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní nehoda na 58. kilometru. A 10 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 17. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
0: Pokud chcete přidat vaši dopravní informaci, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Do studia Rádia Blaník se usmívá sluníčko a tak je to v celé naší zemi. Nikde neprší, prožíváme krásné babí léto, tepleji na Moravě. Teploty právě na Moravě jsou rozhodně přes 20 stupňů Celsia. Dokonce někde 24, jako třeba v Břeclavi, ale taky na Zlínsku 23 stupňů. Naopak na západě Čech okolo 18 v Karlových Varech. No a ten teploměr dnes už nevystoupá nad 24, ale bude stále slunečno. To se změní v noci na zítra. Už večer přijdou místy také na jihu a na východě nějaké mraky a z toho může i pršet. Teploměr v noci 14 až 10, no a zítřek 17 až 22. Ráno mlhy, no a přes den přehánky a může se objevit i vytrvalejší déšť.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio

0: Krásné odpoledne. Milovníci psů, konkrétně bull plemen, by neměli vynechat akci v Praze. U metra Lužiny se koná bull sraz. Pořádá ho spolek Bulíci v nouzi a veškerý výtěžek jde ve prospěch nejen bull psů v nouzi. Kromě pokochání se pejsky, tak podpoříte i dobrou věc. A pokud máte doma třeba bulíka, klidně ho vezměte sebou. Milovníci koní by pak měli vyrazit do Lysé nad Labem. Na výstavišti se koná 33. mezinárodní výstava koní a taky veletrh se vším, co ke koním patří. Těšit se můžete na plnokrevníky, sportovní plemena nebo na poníky a miniaturní koníky. Atmosféru doplní vystoupení jízdní policie, westernové show anebo ukázky drezury a parkouru. A sladké odpoledne na vás čeká v Ratajích nad Sázavou. Koná se tu akce Ratajský medovník, tedy tradiční soutěž v pečení medovníků z medu od místních včelařů. A spolu s ní proběhne ještě Ratajská sekera, a to je soutěž v hodu sekerou na terč. Začíná se ve 2. Tolik víkendové tipy, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Dny Merien v Prospánku to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
10: Ano, to jsem já. Hezké odpoledne vám přeji a krásnou sobotu. Den plný sluníčka, jak jsem říkal, už během počasí je celý před námi, tak si ho užijte třeba i s Blaníkem. Zdravím speciálně Zity. Každá Zita dnes totiž slaví svůj svátek. Milé dámy, mám pro vás i písničku. Tady je Pavel Vítek.

0: Petr Naď a písnička S nohami na stole. Musím sdělit, že Petr Naď, když byl na našem letním koncertě, tak musím říct ještě v Pardubicích, když jsme byli na letním koncertě Rádia Blaník v sobotu před tuším 2 týdny, tak to bylo úžasné, protože tam byl právě Petr Naď a když jsem stál pod tím pódiem, já jsem koukal a spousta lidí taky s otevřenou pusou, jak mu to zpívá naživo, žádný playback, nic naživo a byla to paráda, znělo to přesně takto. A ještě spoustu smyslu pro humor. Podívejte se na sociální sítě Rádia Blaník, Instagram, Facebook, máme tam fotky z tohoto letního koncertu. Přidáme tam taky ten včerejší v Čáslavi, kde byla Ivalecká. Těšíme se na ten poslední v Prachaticích, tam si to užijeme, prostě závěr letní sezony Rádia Blaník, jak se patří. No a vy si užijte za chvíli další české písničky. Měl bych tady nádherný duet. Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová víla, taky skupina Olympic a nebo Buty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel
3: palce.
4: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit.

0: tak.
1: Divoký Bill v písničce Lahůdky zpívá Nech to tu tak. Já bych tady ty lístky na tu Olgu prostě nenechával.
0: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
1: Ano, máme vstupenky na sraz optimistů 2. A ten sraz bude ve čtvrtek 5. listopadu v O2 Universum a Olga Lounová pro vás těch vstupenek tady u nás na Blaníku nechala celkem dost, tak za chvíli zahrajeme výherní písničku. Já taky prozradím, která to konkrétně bude. Každopádně právě O2 Universum, to byla otázka na Olgu, tam je prý velmi pěkný prostor a všichni si to chválí.
3: Ježíš, jak říkají No Name, tak je to nejkrásnější český klub. Je to opravdu jako nádherný, taky se tam nevejde málo. Je to vlastně půlka O2 arény a je to jakoby vlastně ještě novější prostor, než je ta O2 arena. Je hrozně krásná v tom, že vlastně vidíte každýho toho diváka. Ta O2 arena, to máte hodně vyhnaný jako nahoru do výšky, takže pak už jako nahoru ty lidi tolik nevidíte, ale tady si to jako můžeme užít spolu navzájem, takže v tom je to specifický a zároveň třeba to lítání, který plánuju jako přes celou tu halu, tak já opravdu jako přes celou halu a opravdu jakoby budu blízko všem.
1: Teď něco prozradila, létání přes halu. No tak to se těším. 5. listopad O2 Universum, Olga Lounová, sraz optimistů 2, vstupenky na Blaníku, jakmile třeba uslyšíte tuto písničku.
4: Patříme k sobě ty a já, ty a já.
1: Tak hned volejte 800 109 109, třetí volající získává právě dvě vstupenky do O2.
2: Víkend s Olgou Lounovou
0: na Rádiu Blaník.
1: A pojďme si hrát zase hezky česky, teď už Kex a písnička Víš, pak taky Hana Zagorová, Petr Rezek, Duhová víla, pak zprávy, které chystá Kristýna Ševčíková, já vám ale přeji hezkou sobotu, teď je 3:15.

0: Velmi povedený duet Hana Zagorová, Petr Rezek, jedna duhová víla. Další duet připravený, a to Marie Rotrová, Pavel Bobek. S tím bláznem si nic nezačínej. Taky Helena Vondráčková, Jiří Korn, Já půjdu tam a ty tam. A na Blaníku taky Tereza Kernlová, Diamanty. Hrát vám budeme dál hezky česky na Blaníku, teď přidáme dopravu, aktuální počasí a zprávy. Radio Blaník.
1: Blaník za volantem.
0: Pokud míříte z Brna na Prahu po dálnici D1, dávejte pozor na dopravní nehodu, která se stala v rychlém pruhu, jak říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 na 61. kilometru z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý.
0: Pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Prožíváme krásné babí léto, po celé naší zemi nám prakticky všude svítí sluníčko a teploměry. Ty jsou na Moravě vysoko přes 20 stupňů, někde dokonce 24 a na jižní Moravě místy i 25, třeba v Břeclavi, ale Zlínsko taky skoro všude 24 stupňů Celsia. Užívejte si to počasí, protože v noci už se to může změnit. Teploměr přes noc 14 až 10, ale přijdou přehánky, místy i bouřky a někde dokonce i výrazný déšť, který bude i zítra dopoledne. Čekejte mlhy, deštivo, zataženo a pak se to během dne začne vyjasňovat. Zítřejší počasí slibuje teploty 17 až 22, ale to sluníčko si užíváme dneska rozhodně víc, než bude zítra.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Dny na to jsou na letišti v Mošnově v plném proudu. ODS navrhne zavedení karenční doby. Korunovační klenoty přilákaly i letos řadu zájemců. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Na letišti v Mošnově probíhají dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády ČR. Jedná se o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Pokračuje za hlavní organizátory Zbyněk Pavlačík.
9: Jedním z témat dnů je samozřejmě zvyšování požadavků na obranu i bezpečnost. Není to jenom na obranu, ale na bezpečnost. Samozřejmě má své finanční náklady a tady tato akce je od roku 2001 založena na pilíři, které neměny, to znamená, že návštěvník si nemusí platit vstupné, aby viděl to, co se pořizuje z jeho daní.
8: Na akci každoročně jezdí desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc. ODS ve sněmovně navrhne obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V debatě řekl, že při hlasování určitě nebude proti. Umělou inteligenci používají lidé už téměř ve všech sférách. Narůstá už i počet psaných životopisů a motivačních dopisů pomocí AI. Lidé ale takových životopisů posílají několik a proto následně ani neví, o jakou práci žádají, říká PR manažerka Lucie Vurpsová.
10: AI během několika minut upraví životopis, vytvoří motivační dopis a pomůže reagovat na desítky pracovních nabídek. Zároveň ale hrozí, že se z něj vytratí to nejpodstatnější, a to opravdový zájem o konkrétní práci. Uchazeč vlastně pořádně neví, do jaké firmy napsal ani proč by v ní chtěl pracovat.
8: Lidé jsou pak často nespokojení s pracovními podmínkami, výplatou i náplní práce. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si české korunovační klenoty ode dneška může prohlédnout široká veřejnost. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena do pondělí 28. září. Návštěvníci uvidí nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup je zdarma. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Jirka.
0: Já přeji krásnou sobotu, 14. hodina za pár vteřin.
11: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
0: A do terénu razí náš kolega, aby vám rozdával peníze. Ano, už jste si nalepili někde svoji blanickou samolepku? Dokázali jste si ji získat třeba na našem letním koncertě nebo z webu radioblanik.cz, kde si ji můžete hezky vytisknout, vystřihnout, nalepit a dát nám o tom vědět. Už jsme na cestě k někomu z vás.
3: Radio Blaník.
0: Tak za chvíli u někoho naviděnou, tady je skupina Krištof a právě písnička Naviděnou a pro všechny ostatní naslyšenou. Na Blaníku si totiž hrajeme hezky česky a přidáme za chvíli třeba i Marii Rotrovou. Pěknou sobotu.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: Nebude to také lehké, zpívá nám Richard Miller. Není jednoduché vyhrát v naší soutěži, ale přitom stačí se aspoň zapojit a mít štěstí.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Sluníčkové září v plném proudu, sluníčko to nám září, teď v září. No a Lukáš je na cestách a rozdává peníze. První zastávkou je Chomutov a já Lukáše vítám ve vysílání a zeptám se, jak to dopadlo s těmi samolepkami v Chomutově.
3: Krásný den z března u Chomutova, jsem tady u prvního výherce Vlastimila Fáry. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku jsem měl na lednice.
3: Výborně. A co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
4: No, váhal jsem, říkám, mám to zkusit, nemám to zkusit a nakonec jsem si to z počítače stáhnul, vylepil, nevyšla mi to vytiskla, no a dal jsem to na ledničku.
3: Vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: No tak člověk vyhrává málo, že jo, ale i těch 7000 je dobrých.
3: Co pak uděláte s výhrou?
4: Asi to dáme do domácnosti.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun, stačí tipnout. Kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického konopiště do 27. září?
4: Asi tak 25 000.
3: Výborně, díky moc.
4: Tak jo, děkuju taky.
3: Díky moc a já vracím slovo zpátky do studia.
0: Tak já děkuji Lukášovi, přeji šťastnou cestu, teď je tedy na Chomutovsku a míří dál, třeba zrovna právě k vám. Tak co, jste v naší hře?
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Nejenom na blanických letních koncertech, ale právě taky na webu radioblanik.cz najdete naši blanickou samolepku, stejně jako náš posluchač. Vylepíte někde doma, vytisknete, vystříhnete a dáte nám o tom vědět a třeba příští zazvonění bude u vašich dveřích. Marie Rotrová, Pavel Bobek a písnička S tím bláznem si nic nezapomíná.

která začátkem října bude mít kulatiny, což oslaví zatím svým největším koncertem v historii zpívání, jaké kdy zažila, tak já si myslím, že to bude velkolepé, ale každopádně Diamanty, ta novější písnička, ta se jí teda taky podařila. Za chvíli na Blaníku dál hezky česky, přidáme i skupinu Modern Talking a u toho si můžete klidně taky zatančit, není problém, ale hlavně trávíte sobotu s Blaníkem a za to velmi děkujeme.

Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

Meky Šbírka, písnička Pozry. Já vždycky tak jako podívám se na náš telefon a vidím, že když začnu mluvit, tak ty vaše pokusy o volání ve správnou chvíli na Olgu Lounovou zmizí, protože vy víte, kde my to pouštíme, ale to jste třeba na omylu. Tady je Olga Lounová. A co vy?

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
3: Ano, víkend s Olgou Lounovou v plném proudu. Trošku jsme si zahráli, je to hra, je to hra. Na třetího. Kdo bude třetí na telefonu 800 109 109, ale první moje otázka zněla, kdo pak byl opravdu ten nejrychlejší?
4: Hutová, dobrý den.
3: Tak první, úplně nejrychlejší, ale jen jsem dopovídal, tak jste tam byla. Tak vás aspoň pozdravím.
4: Děkuju. Naschledanou.
3: Koho pozdravím dál? Kdo je druhý? Rádio Blaník?
4: A tady je Soňa.
3: Soňo, druhá, ale vy jste teda taky jako tak jako úplně vystřelila hned. Ale jste druhá, no, jste druhá teda.
4: Dobrá.
3: Jo, mějte se krásně. V našich víkendech je to tak, že ten třetí volající na telefonu 800 109 109 vyhrává. Kdo pak to je, se dozvíme teď. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Martin.
3: Martine, já vás... Ježiš, teď jsem skoro jsem ohluchl, Martine. Takže vy jste ten... Halo? No, ten smolař. Který mi slušně vypadlo, no tak to se nedá nic dělat. Rádio Blaník, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste... Vydržte mi na telefonu, jo? Nepokládejte to, nechoďte nikde k rádiu nic.
6: Ano.
3: Já vám tu cenu dám, protože Martin mi úplně vypadl z telefonu.
6: Ano.
3: Tak máte takový štěstí. Tak já vám zatleskám. Já vám zatleskám moc komu?
6: Dorika.
3: Já vás skoro neslyším. Tak ty linky nás trošku zlobí. Ale zůstaňte mi na telefonu, vy jste v autě.
6: Ano, ano.
3: Vy jste v autě, kam jedete?
6: Já jedu domů. Mamince.
3: Dobře, jste na Slovensko, nebo do Mostu, nebo...
6: Ne, na Moravu.
3: Na Moravu, to je taky široký pojem, ale asi chcete neříct třeba Zlín, Brno.
6: Okres Bruntál.
3: Tak už je to bližší. Tak super, a ještě navíc do Prahy se můžete chystat, protože v listopadu od nás dostáváte vstupenky na koncert Olgy Lounové. Je to 5. listopadu, je to čtvrtek. Může být?
6: Může být, paráda.
3: Tak si to užijte, protože Olga Lounová se opravdu velmi těší, říkala mi to na našich letních koncertech. Sraz optimistů, tedy v O2 Univerzum, máte 2 vstupenky, užijte si cestu, nenabourejte, pokud řídíte, a přejeme vám hlavně, aby se vám ten koncert líbil.
6: Ano, děkuji moc.
3: Mějte se krásně, vydržte na telefonu, ať si napíšeme, komu posíláme vstupenky. Našemu posluchači, co vypadl, se tedy velmi omlouvám, ale to bychom nedali, protože na té lince okamžitě byli další a další posluchači. Každopádně, víkend s Olgou Lounovou pokračuje dál.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
3: Tak a na Blaníku právě teď Cranberries a za chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn a krásná písnička Já půjdu tam a ty tam.

0: A ty tam, Helena Vondráčková, Jiří Korn, právě teď na Blaníku, no a poté 15. hodině třeba Lenka Filipová, Zamilovaná.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát, Zamilovaná.
0: Taky Anaka Prokřehla.
2: Já a Prokřehla se do davu vmísí.
0: Ano, dnes byla chladná noc, ale to jsem odbočil. Taky Michal David, Když jsou doma galeje.
3: Když jsou doma galeje, tak po každý mě drží nad vodou.
0: Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
4: Radio Blaník.
5: Blaník za volantem.
0: Pozor si, dávejte na kolonu na dálnici D1, jak říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
6: Kolona vozidel vás zdrží na dálnici D1 z Brna na Prahu. Důvodem jsou dopravní nehody. První je na 61. kilometru a druhá se došetřuje na 58. A dopravní omezení, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, počítejte se zdržením okolo 20 minut. Popojíždět budete mezi 60. a 54. kilometrem.
0: Přejeme šťastnou cestu. Pokud byste měli pro nás dopravní informace, můžete použít dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Máme opravdu nádhernou sobotu a představte si, že 25 stupňů teď měří na několika místech na Jižní Moravě a na Zlínsku, a to třeba Jižní Morava Horní Bojanovice, co se týká Uherského Brodu, dokonce 25,5 stupně, aktuální rekord. No ale to se zásadně změní, už zítra v noci se k nám totiž dostanou nejenom mraky, déšť a přeháňky, ale taky chladnější vzduch, 14 až 10 stupňů přes noc, místy dokonce 8, a to hlavně na západě Čech. Zítřejší denní teploty 17 až 22, na Moravě ale může být trošku tepleji, okolo 24, no ale na mnoha místech od rána bude deštivo s přeháňkami, během dne se začne vyjasňovat.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Jarda Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Senátní volby mohou ovlivnit složení sněmovny. Dopravci volají po snížení daně kvůli drahým palivům. Přípravy na oslavy 100 let plzeňské zoo vrcholí. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Senátní volby mohou obměnit složení sněmovny. V říjnovém výběru zástupců do horní komory parlamentu usiluje o zvolení čtveřice nynějších poslanců. Jde o tři zákonodárce hnutí ANO a jedno z hnutí SPD. Pokud by ve volebním klání uspěli, poslanecký mandát by jim zanikl. Do sněmovních lavic by za ně nastoupili náhradníci. Čeští automobiloví dopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám pohonných hmot. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. V minulosti dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firm velký problém. Cestující musí počítat s pražskou výlukou tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Omezení, které začalo včera večer, potrvá do pondělního rána. Dneska je navíc do 17 hodin provoz tramvají přerušen mezi Florou a hlavním nádražím. A zítra nás pak čeká výluka v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín. Druhá nejstarší zoo v tuzemsku slaví století. Plzeňská zoo funguje už neuvěřitelných 100 let a pro návštěvníky si v rámci tohoto jubilea přichystala bohatý program. Velkolepé oslavy vyvrcholí zítra. Detaily nám prozradil tamní mluvčí Martin Vobruba.
7: Program je vlastně vedený ve dvou rovinách. Je po celý den v areálu připraveno několik komentovaných a mimořádných krmení zvířat. Také bude dopoledne pro děti soutěžní stezka po zoologické zahradě. Od 13. hodiny se program oslav přesune na amfiteátr. Bude tam několik tanečních vystoupení, několik různých hudebních vystoupení.
6: V rámci oslav je zavedeno jubilejní symbolické vstupné 100 korun. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám a já předávám slovo Jirkovi.
8: A já děkuji. A 15. hodina je tady.
9: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
8: A protože je sobota, tak se vás zeptám, co vás tento týden potěšilo a co vám udělalo radost. Můžete psát SMSky na 603 118 118. Třeba jste se zamilovali, to já nevím, ale měl bych tady písničku Zamilovaná Lenka Filipová. Já se zeptám, Kristýnko, jsi zamilovaná?
6: Mě zaskočil. Samozřejmě.

0: Anaka, písnička prokřehla. Hezky nám voláte na 800 109 109, ale není Olga Lounová a Anaka to samé. Víkend s Olgou Lounovou v plném proudu neznamená to, kdykoliv zahrajeme zpěvačku, že se nám neobjeví na telefonu spousta lidí, ale je důležité poznat právě tu Olgu Lounovou.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: A já myslím, že to není vůbec těžké. Navíc, když teďka prozradím, že tou další výherní písničkou bude písnička Stará žena. Si myslím, že jsem to velmi ulehčil. Jakmile tato písnička zazní, tak volejte 800 109 109 a třetí na telefonu získává dvě vstupenky na koncert Olgy Lounové, který se koná ve čtvrtek 5. listopadu. No ale zároveň si teď o víkendu povídáme s Olgou Lounovou na různá témata, většinou v souvislosti právě s tím koncertem se Srazem optimistů. A ta dvojka, Sraz optimistů 2, na kterou vás zveme, bude v čem jiná než ten původní Sraz optimistů, Olgo?
3: No samozřejmě budou jiní hosté, nebude to vánoční set, protože my jsme tam to měli vlastně v prosinci, takže to bylo vánočně laděné a tohle to vůbec vánočně laděné nebude. Budou tam jiný písničky, ne všechny, samozřejmě ty největší hity tam budou a bude tam spousta jako nových kostýmů, jiná čísla, víc tanečníků, větší, všechno to bude prostě takový jako updatelý, plus jiný právě, protože už spousta lidí si to koupilo znovu, takže nechci to úplně mít jako kopii, absolutně ne.
0: Super, tak se moc těšíme. 5. listopad a vstupenky do O2 Univerza můžete vyhrávat i u nás na Blaníku celý tento víkend. No ale teď můžete šetřit na chvilku své telefony, protože před námi je Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.

0: Jennifer Rush ve vysílání Rádia Blaník, za chvíli Iveta Bartošová. Víš, lásko, no prostě ta měla hlas, že? Je to krásná písnička. Za chvíli na Blaníku dál hezky česky. Otázka na vás, ta stále platí. Co vás potěšilo, co vám tento týden udělalo radost? Tak pište SMSky na 603 118 118 a za chvíli se na ně dostane. A taky si dáme Michala Davida a Když jsou doma galeje.
1: Luxusní dovolená.
2: Nová kola pro celou rodinu.
1: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
2: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
1: Jedeme s ní za vámi.
2: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.

0: jsou Kelly Family právě teď na Blaníku. A co se týká vašich SMSek, které nám sem stále chodí a děkuji za ně, tak vy mi píšete na otázku, co vás tento týden potěšilo a co vám udělalo radost, a jak tak prohlížím ty SMSky, tak je tady hodně věcí. Zdeňka z Nového Strašecí, potěšilo jí, že se sešli a že mají péct buřtíky a krásně vyšlo počasí. Zdeňko, dneska je opravdu nádherně, to musím teda říci. Pak tady nám napsala Daniela z Ústí, že tento týden jí přinesl potěšení, těší se a těší se a těší se na Dovču. Zítra letí do Egypta dámská jízda, 4 dospělácké holky. Dneska uvítací mejdan v oblíbené pizzerii, tak zdravíme Danielo do Ústí a rozhodně si to užijte, závidím. Tak Lída z Malšic napsala, že ji potěšil vnuk Honza, který byl pasován do prvního ročníku na vysokoškoláka v Brně. Pak je tady SMSka od Vlaďky, ta nám píše, že jí udělal radost synáček Jeníček, protože daroval maso divočáka, byly z ní vynikající řízečky. Pavel nám píše, že ho nic moc jako nepotěšilo, vlastně minulou sobotu akce výlovem u Prahy, ale bohužel tento týden nic, Pavle, tak zkuste tomu malinko jít naproti, jo? Tady máme soutěž na Blaníku, vy můžete vytisknout samolepku nebo jít do lesa, houby asi možná rostou. Pak nám napsal taky Václav z obce Dobev u Písku jižní Čechy, že ho potěšilo, že dodělali místnost, kde budou celoročně mít vířivku, ano, tak to chápu, že je velká radost k těšení. Eliška z Čáslavy. Včera byl úžasný koncert Rádia Blaník, moc jsme si to užili, povídala jsem si s Ivou Leckou a moc jí zdravím. Eliška, které jsme volali minulý týden. Na tu Čáslav tady je těch SMSek. Hanička z Vlkavy napsala, že ji taky potěšila Čáslav, kde byl včera blanický letní koncert. Tak zkusíme pro změnu zavolat právě naší posluchačce Hance. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Hanička z Vlkavy.
1: Ano.
0: Ano, super, tak vy jste včera byla v Čáslavi.
1: Ano.
0: No jejda, a jaké to bylo? Úžasné teda píšete.
1: No nádherný, dokonce jsem se bavila i s Ivou Leckou.
0: Jo, no tak vidíte to, tak jste si to užila na jedničku. Počasí bylo jaké vlastně nakonec?
1: Suprové.
0: Super.
1: Svítilo sluníčko, bylo nádherně.
0: A pokud vím, tak z Vlkavy to není úplně nejblíž do Čáslavy?
1: 50 kilometrů.
0: A tak to jde, tak to jde, tak to jde, tak to je paráda. Tak to jste takhle jela autem?
1: Autem, ano.
0: No vidíte, a tam se dá zaparkovat, jak říkala naše posluchačka před týdnem, asi zrovna v tento čas, tak tam asi nebyl problém a pak náš letní koncert. A kdo se vám líbil nejvíc? Teda Iva Lecká, jasná věc, a z těch vystupujících?
1: Jasná věc. A Olga Lounová.
0: Olga, no jasně, tak ta bude i na tom dalším letním koncertě. Tak Prachatice taky nejsou daleko úplně. To už je jaký, kolik, 200?
1: To už je dál.
0: 200 až 200, pane?
1: A já tam hlavně jela kvůli Ivě Lounový. Teda kvůli Ivě...
0: Rozmyslete si to, kvůli komu? Kvůli oběma.
1: Kvůli oběma.
0: Kvůli Ivě Lounový, tak jo. Tak super, tak já jsem rád, že se vám to líbilo. Že se vám to líbilo, že jste si to užila, že jste tedy měla krásný pátek. Tak jaký máte víkend? Vlastně sobota, ta je jako malovaná, jako z obrázku.
1: Je krásná. Sedím venku a opaluju se na sluníčku.
0: Opalujete? To nemáte za celé leto dost?
1: Ale tohle je takový příjemný, není vedro.
0: Jasně, chápu. No to zrovna ráno maminka taky říkala, když jsem odjížděl do Blaníku, dneska je tak krásně, není vedro, v noci už byl chlad, takže...
1: No, přesně, super to bylo.
0: Tak jo. Haníčko z Vlkavy, mějte se krásně, díky za úžasnou SMSku a za ten váš úžasný úsměv.
1: Jo, děkuju moc.
0: Mějte se nádherně. Naschle.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Nejen
2: dobrý holuby, ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna.

No a další SMSky nám tady naskákaly během telefonátu. Díky za ně, jejich moc a moc. Už víme, že vás tento týden potěšil, že vám udělal radost. Doufám, že potěší nejenom Báry. Písnička Bára od skupiny Kabát, kterou si posíláme, a za chvíli taky Petra Kotvalda, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: A nebo Lucie Bílá a Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát.
0: Na Blaníku si hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník. Blaník za volantem.
0: Tady je Petra z Ředitelství silnic a dálnic.
3: Opatrností projíždějte na dálnici D55 na 27. kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel z Otrokovic na Přerov. A na dálnici D1 na 6. kilometru nepřehlédněte odstavené porouchané vozidlo z Brna na Prahu.
0: Tak přejeme šťastnou cestu, dopravní informace můžete sami zavolat na dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Pokud si užíváte krásnou slunečnou sobotu, to děláte dobře, protože zítra už od rána bude zataženo na mnoha místech s přeháňkami nebo dokonce s deštěm. No a teploměr v noci klesne na 14 až 10, na západě naší země na 8 stupňů, zítra přes den 17 až 22, ale na Moravě se můžeme těšit ještě na 24 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vláda se bude zabývat podobou státního rozpočtu. Ministerstvo obrany připravilo kurz důstojníků v záloze. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem o Grónsku. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Vláda se bude v pondělí zabývat podobou státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek se zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení bude návrh znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Ministerstvo obrany připravilo kurz důstojníků v záloze pro vysoké školy. Je určen pro studenty bakalářského studijního programu. Rezort ho připravil ve spolupráci s Karlovarským krajem. Tady už pilotní projekt v letošním školním roce začne s Vojenskou akademií a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Americký prezident oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, potvrdil to prezident Donald Trump. Podle dánské premiérky bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. Dle jejího úřadu bude podepsána příští týden. Na dálnici D55 mezi Napajedly a Babicemi probíhá pyrotechnický průzkum. Odborníci našli už několik významných nálezů, o jaké jde, upřesňuje Petra Drkulová z Ředitelství silnic a dálnic.
11: Mezi dosud nejvýznamnější nálezy patří torzo minometného granátu z období druhé světové války. Většinu ostatních nálezů jinak tvoří předměty zemědělského původu, například části radlic nebo šrouby. V říjnu pak plánujeme zahájit archeologický výzkum.
3: Hlavní stavební práce by měly začít na jaře příštího roku. To byly zprávy, teď už opět Jirka.
0: A já opět přeji hezkou sobotu.
2: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: Ještě nám zbývá ocenit dva z vás, kteří jste si vylepili blanickou samolepku. Zda dostanete 5 nebo 7 tisíc korun, to je otázka. A kam míří náš blanický krajánek, to je taky otázka, ale my ji za chvíli odhalíme. Možná do vysílání propašujeme i písničku Olgy Lounové, což by znamenalo, že získáte vstupenky. No je toho hodně. Každopádně teď vám přejeme krásný poslech. Za minutu 16. hodina.
1: Rádio Blaník.
0: tady už je písnička Za 100 let a za chvíli i skupina Olympic.

0: Skupina Olympic a písnička Dávno. Tak koho potěší tentokrát náš kolega Lukáš, který vyrazil odměňovat naše blanické samolepky?
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: No tak to jsem zvědavý. Já ho zdravím v našem vysílání.
3: Já vás zdravím, hlásím se po druhé, tentokrát z Chomutova a vedle mě už je druhá výherkyně Miluše Cibulková. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Na autě, na zadku.
3: Co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
4: Lákalo mě to, tak jsem to chtěla zkusit.
3: Vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: Hezkej. Dlouho jsem nic takového nevyhrála.
3: A co pak uděláte s výhrou?
4: Půjde to do autíčka.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100000 korun. Stačí si tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od blanického konopiště do 27. září?
4: Já bych řekla tak kolem 70000.
3: Tak jo, hodně štěstí.
4: Děkuju.
3: Tak to byl Chomutov, já se dneska ozvu ještě jednou a zatím vracím slovo zpátky do studia.
0: Tak já zdravím na západ Čech, na Chomutovsko a budeme se těšit.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Další odměňování přijde za hodinu. Já mám nápad. Písničku Nápad. Hana Zagorová.

0: Tomáš Klus a písnička Pocity. Tak mám takový pocit, že to babí léto už nám říká pomalu s Bohem, protože zítra se to zkazí. Užívejte sobotu, dokud to jde. My vám k tomu rádi pošleme třeba ještě Lucku Bílou.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A písničku Obyčejná holka, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: Až budu starou ženou, zpívá Olga Lounová. Ano, to jste poznali velmi dobře.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: No a důležité je být třetí na naší lince 800 109 109, no a první a druhý na našem telefonu. Tak jsme si popovídali, to je fajn, ale ten třetí, od toho tady běží Rádio Blaník. Dobrý den. Rádio Blaník, haló.
3: Dobrý den, tady Chotová.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Potlesk.
3: Děkuji.
0: Velký potlesk. Ano, vy jste ta naše třetí na lince 800 109 109. Víte, co získáváte?
3: Vím lístky na koncert do O2 Universe.
0: No vidíte, vidíte, a je to na čtvrtek 5. listopadu. Tak
3: ano.
0: Pořádně oslavte s Olgou ten sraz optimistů číslo 2. Byla jste na jedničce?
3: Nebyla, nebyla. Já jsem Olgu slyšela prvně tenhle rok na Konopišti.
0: A líbilo?
3: Líbilo, byli jsme nadšený.
0: No vidíte, a posluchačka tak asi hodinu zpátky říkala, že včera byla na našem blanickém letním koncertě v Čáslavi. A kdo se vám líbil nejvíc? No, to jste slyšela, Olga Lounová.
3: Já jsem to slyšela.
0: Super, tak třeba to za chvíli budete říkat taky, protože si užijete právě její koncert 5. listopadu. Lístky jsou vaše, moc gratuluji. Do jakého města je pošleme?
3: Do Sedlčan.
0: Sedlčany, výborně, zdravíme Sedlčany. Asi máte hezky sluníčko, babí léto.
3: Vypadá to tak, no.
0: Vypadá to.
3: Já koukám z okna celý den, zatím ještě jsem se nedostala ani na zahradu, furt je to z práce.
0: No tak teď je nejvyšší čas, než zapadne sluníčko.
3: Určitě.
0: Lístky máte, už můžete na zahradu, mějte se moc krásně.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: A já přeji krásnou sobotu. Před námi je třeba právě teď Kasepova písnička I Like Chopin a taky si dáme slovenskou skupinu Elan. A každopádně držím palce, pokud s námi hrajete celý tento víkend o vstupenky na Olgu Lounovou, protože ty další už můžou být třeba vaše. Klíčové je být třetí ve správný okamžik na čísle 800 109 109.

Likvido na Blaníku. Za 7 minut je tady 17. hodina, teď už vás zdraví a pěkné sobotní odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvilinku počasí, taky zprávy a v příští hodině samé krásné písničky, například Václav Neckář. Jen málo kdo spěchá, a taky Petr Novák. Nebo skupina Opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.

0: počasí.
1: Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 14 až 8 stupňům a během noci se výjimečně objeví mlhy. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků. Během dne se pak od severozápadu přechodně zatáhne. Odpoledne a večer se postupně na většině území opíjeví déšť nebo přehánky. Později večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou nejčastěji na 17 až 22 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Případů žloutenky typu C přibývá. Evropská komise chce regulovat používání sociálních sítí. Třinečtí hokejisté nastoupí proti Plzni.
4: Rádio Blaník.
5: Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Hygienici letos evidují bezmála 1500 případů žloutenky typu C. Jejich počet roste i v souvislosti s lepším testováním, diagnostikou a hlášením. Nejvíc případů zachycují v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se do statistik promítá také vysoký počet věznic. Typ C se přenáší především krví, nejčastěji mezi uživateli drog. Nakažený přitom může roky žít bez příznaků. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
6: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
5: Legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada EU. Nákladní auto v noci na dnešek na dálnici D5 při couvání srazilo dělníka. Nehoda se stala poblíž Heřmanovy huti na severním Plzeňsku. 56-letý muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Okolnostmi a přesnou příčinou události se zabývají kriminalisté. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem. Potvrdit tuto bilanci mohou už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a stejně jako Západočeši se hrají druhý duel během dvou dnů. Zápas začíná už za hodinu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Martin Ledinský.
7: A je 17 hodin, hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
7: Za chvíli se spojíme s kolegou Lukášem, který vám rozdává peníze za vylepené sluníčkové samolepky. Ke komu zavítal tentokrát a kde našel viditelně vylepenou samolepku? Rádia Blaník a Centropolu, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme Martina Maxu, Fun Factory a právě teď. Pro vás máme písničku Hvězdičko blízkavá od Petra Nováka, tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník Radio.
1: Check it out, check it out.

0: Martin Maxa na rádiu Blaník. Přejeme krásné sobotní odpoledne.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A ve spojení jsme s kolegou Lukášem. Dobré odpoledne.
3: Krásný den, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Já se hlásím pro dnešek už naposledy a tentokrát z Telčského údolí, kde jsem navštívil paní Alenu Plachou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku mám na autě a ještě na domečku na okně.
3: Co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
4: Když jsem o tom slyšela v rádiu, tak jsem si říkala, proč to neskusit.
3: Já vám gratuluju, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Co pak uděláte s výhrou?
4: To je nádherný. No, za 3 týdny jedem do lázní, tak ono se to hodí.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí si tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Konopiště do 27. září?
4: No, já myslím, že je hodně. Dám nějakých 954 tisíc.
3: Dobře, díky moc.
4: Já taky děkuju.
3: To je ode mě vše, my se slyšíme zase zítra a teď už vracím slovo zpátky do studia.
0: Díky a hezkou sobotu.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Tak, radost samolepková, tedy finanční, proběhla, no a teď už další pohodové písničky. Za chvíli Helena Vondráčková, taky skupina Roxette a právě teď Kristýnka Iba spí. Zpívá Petr Naď. Tak ať se vám dál hezky poslouchá.

Helena Vondráčková na Blaníku, za 6 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady s Ivou Leckou. Tentokrát na téma dešťovka ve spojitosti s dlažbou. Velmi zajímavé to bude. Ještě předtím další písničky, za chvilku doktor Albán, Václav Neckář, anebo taky skupina Opět a Radeček. Přejeme krásný víkend. Tajemný rok.

0: Opět a Radeček na Blaníku přejeme hezké pozdní odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, déšť na zahradě většinou vítáme, jenže ve chvíli, kdy voda dopadne na beton, asfalt nebo jinou nepropustnou plochu, už tak vítaná být nemusí. Rychle odteče do kanalizace a půda, která by ji mohla využít, z ní nic nemá. Nehledě na to, že ze zákona stavebník musí zajistit, aby srážková voda zůstala na jeho pozemku. Řešením mohou být propustné a vsakovací dlažby. Zpevníte si příjezdovou cestu, chodník nebo terasu, ale zároveň necháte vodu prosakovat zpátky do půdy. Společnost Dyton nabízí hned několik variant. Třeba klasické zatrapňovací tvárnice, které jsou velmi funkční a hodí se například na parkovací stání. Jejich otvory mohou zůstat zatravněné a nebo se vyplní vhodným materiálem. Pokud chcete něco elegantnějšího, existují vegetační dlažby v různých barvách a kolormixech. Speciální distančníky vytvoří větší spáry, kterými může voda vsakovat. Zajímavě vypadá také Floorline, kde spáry vytvářejí pravidelné elegantní linie, takže propustná plocha nepůsobí jako klasická zatravňovačka. A pokud nechcete, aby byly otvory nebo velké spáry na první pohled vůbec patrné, je tu ještě jiná možnost. Vsakovací dlažba Aquapor. Ta totiž propouští vodu přímo skrz své tělo. Na povrchu tak máte prakticky jednolitou dlažbu, ale voda se dostává dolů do podloží. A proč se tím vlastně zabývat? Nejde jen o déšť. Propustná plocha pomáhá omezovat přehřívání okolí domu a voda na ní nezůstává stát. To může být výhoda i v zimě, kdy se na povrchu méně vytváří led. Když budete plánovat novou příjezdovou cestu, chodník nebo terasu, neřešte jen samotnou dlažbu. Už při návrhu myslete na to, kam bude voda po dešti odcházet. Správně zvolená propustná plocha může být mnohem chytřejším řešením než další nepropustný beton. Více informací a možností jednotlivých řešení najdete na webu společnosti Dyton www.dyton.cz. Podcast s rozhovorem na tohle téma si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Dalibor Janda, Tým, anebo taky Ricky je Povery a pak už tu budou další zprávy.

0: Na Blaníku vám zpíval Dalibor Janda. Za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli další zprávy a hned po nich Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem. V příští hodině taky Kabáti. Nebo skupina Lucie s Lenkou Dusilovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Kolona vozidel z důvodu omezení se tvoří na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete již od 3. kilometru okolo 10 minut. A dopravní nehoda osobního vozidla se došetřuje na 20. kilometru dálnice D4 z Dobříše na Prahu. Projíždějte opatrně.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude oblačná až polojasná, přechodně i skoro jasná a výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až polojasná, během dne se ale od severozápadu přechodně zatáhne a odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí nejčastěji na 17 až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí. Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivotu.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Výdaje na obranu nejsou oddělenou kapitolou, řekl prezident Pavel. Pomalu startuje topná sezóna. Vesnice letošního roku je ve Zlínském kraji. Příjemný podvečer, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Výdaje na obranu nejsou oddělenou kapitolou, ale budou se promítat do vstřícnosti partnerů České republiky. Uvedl to dnes prezident Petr Pavel na briefingu na letišti v Mošnově, kde začaly dny NATO.
3: Pokud budeme chtít podporu našich spojenců v NATO, v EU, například ohledně migrace, ohledně emisních povolenek nebo jakéhokoliv jiného problému, který pro nás bude důležitý, tak nemůžeme očekávat, že k nám budou vstřícní, když my k ním nebudeme vstřícní, pokud jde o bezpečí.
2: Členové NATO v roce 2014 přijali závazek, že do 10 let budou plnit 2% HDP. Česko tento cíl nesplnilo v roce 2025 a pravděpodobně ho nesplní ani letos. Topná sezóna začíná. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží především na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, ví mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
4: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celé republikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
2: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Lanovka na Petříně začne už příští týden znovu vozit cestující. Poprvé se tak stane v úterý v 7 ráno. Vozy budou jezdit každý den do 10:45 večer. Provoz Petřínské lanové dráhy se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí třetí generace lanovky byl 13. září 2024. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského. Ze zpráv je to pro dnešek vše a teď už to s vámi bude Martin.
5: Kristýno, děkujeme a je minuta po 18. hodině. Pěkný podvečer.
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
5: Za několik minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za zajímavými kameny. Za chvíli tady bude repríza dílu, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás máme Lucii Vondráčkovou s Josefem Wagnerem. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku kabáti, pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali za zajímavými kameny a právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další kámen, který připomíná jednu událost. Nebyla to událost právě šťastná a já vás za ní pozvu na Žďársko. Příznivce génia českého baroka Jana Blažeje Santýnyho Eichla sem přitahuje mimo jiné malebný městy z Bobrová. Na přilehlá pole se pro změnu vydávají sběratelé minerálů, kteří tam slídí po krystalech záhnědy či turmalínu. Můžete se tu ale také projít k tajuplnému kameni. Pro pěší turisty toto městečko nachystalo dva okruhy naučné výletní stezky okolím Bobrové. Ten kratší vede kolem křížové cesty do Polesí za vrcholem Kalvárie. V jeho zadním cípu vás nasměruje samostatné rameno na dno údolí říčky Bobrůvky, která je v těch místech zatím jen vydatnějším potokem. Pár kroků od chladného koryta se zvedá úbočí ozdobené skalními výchozy a u paty svahu vyčnívá obří balvan, v jehož čele se v zelení polštářků mechu nezřetelně rýsuje letopočet 1785. Pod ním vystupuje reliéf nápisu Gohial, rozdělený nápadným křížem a níže se dá ještě rozeznat sotva znatelná lebka s neumělými skříženými hnáty. Literát a badatel Hynek Jurman tento kolos překvapivě zařadil mezi smírčí kameny. I přes velmi netradiční pojetí to ale odpovídá skutečnosti, takže je to jeden z největších smírčích kamenů u nás. Jurman zároveň zrekonstruoval příběh, který se tady pravděpodobně odehrál. Podle něj zde pod tíhou uvolněného balvanu vyhasl život kameníka Gohiala z blízké osady Podolí. Osudný kámen pak na věčnou připomínku označil Gohialův bratr. Příběh není přitažený za vlasy, protože stráň se skalkami doopravdy evokuje dávný opuštěný lom pohlcený vegetací. Tak až někdy budete na Žďársku, zajděte se na tajemný a gigantický kámen k Bobrové podívat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už další písničky, za chvilku Adam Ďurica, právě teď skupina Opus.

0: K vaší sobotní pohodě na Blaníku Adam Ďurica. Za 8 minut bude 6:30. Pokud jezdíte za prací do Prahy a parkujete na Zličíně, kde se už teď dá zaparkovat jen velmi obtížně, tak přibližně v polovině roku 2028 tam bude skoro 600 dalších parkovacích míst. Stavba vícepodlažního P+R parkoviště na pražském Zličíně totiž odstartovala, a to v blízkosti konečné stanice metra B. Nová plocha ale nebude tak blízko zličínského metra jako starší parkovací areály. Řidiči se tak na metro projdou několik stovek metrů. V těsné blízkosti nového parkovacího domu má ale vzniknout několik nových zastávek městských a příměstských linek autobusů. No, vzhledem k tomu, že do Prahy jezdí za prací stále více lidí, tak možná za ty 2 roky budeme s tím parkováním na Zličíně tak akorát na současném stavu. I tak ale každé parkovací místo se samozřejmě počítá. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Bonnie Tyler, Slza, anebo taky Lucie s Lenkou Dusilovou.
1: Samoletka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte.

duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Blaníku skupina Lucie s Lenkou Dusilovou. Hezký večer.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A před námi je poslední z těchto koncertů. Příští pátek 25. září za vámi dorazíme do Prachatic. Začínáme odpoledne ve 4 hodiny na Velkém náměstí, kde vám zahraje a zaspívá Petr Kolář, skupina Čechomor. A v Prachaticích nebude chybět ani Olga Lounová a naše blanická kapela. Vstup je jako vždycky zdarma a opět tu pro vás budeme mít i náš speciální dárek v podobě sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, která vám už teď přináší pěkné peníze. A jeden z vás díky ní získá už v neděli 27. září rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte v pátek 25. září v Prachaticích na Velkém náměstí. Připomínám, že začátek je ve 4 odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku Meky Žbirka, Ace of Base anebo Petra Janů. A pak už tu budou písničky na přání.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
5: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
6: Já jsem vám tak držel palce.
7: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
5: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
7: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
8: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit.

0: Na Blaníku dohrává Eros Ramazzotti, za 2 minuty bude 7. A před námi jsou písničky na přání mezi 7 a 8. Michal David. Pár přátel už za malou chvíli. Koukám, že jste vybrali taky Jiřího Korna. Nebo třeba taky Hanu Zagorovou. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 14 až 8 stupňům a během noci se výjimečně objeví mlhy. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne se pak od severozápadu přechodně zatáhne. Odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky, později večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou nejčastěji na 17 až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Je 7 a začínají písničky na přání. Krásný sobotní večer přejeme. Písničky na přání můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Zita, tak všechno nejlepší přejeme. A teď už pojďme na první vaše přání. Pár přátel od Michala Davida vybrala posluchačka Eva z Trhovek. Dobrý večer, Blaníčku, prosíme zahrát písničku pro chataře Pavla Tůmu. Zítra 65 slavíš, čas však nezastavíš. Přejeme ti pevné zdraví, ať tě život stále baví. Dobře se měj a života si užívej. Přejí kamarádi z Trhovek.

0: Michal David na Blaníku, teď už Žal se odkládá od Jiřího Korna. Písničku vybrala Martina z pražských Kolodějů. Píseň prosíme zahrát pro paní Ivu Hájkovou, přejeme ti všechno nej, život ať máš veselej, starosti hoď za hlavu a měj dobrou náladu. Tak vem si sklenku do ruky a pojď s námi slavit. Vše nejlepší přejí Martina s Davidem, Štěpán a Kuba s Klárkou.
1: Rádio Blaník.

Na Blaníku hrajeme na vaše přání, teď už Olda Říha a Smutná nevěsta. Napsala Petra z Jablonce nad Nisou. Vlastičko a Fando, už 50 let spolu snášíte své vrásky, přesto je v tom pořád velký kus vaší lásky. Když je den, zapomene, kam si brýle dal, druhý mu je najde a hádá se dál. Děkujeme, že jste nám ukázali, co znamená slovo spolu v dobrém i zlém. Vaše rodina.

0: Na Blaníku vám zpíval Olda Říha, teď už Michal Hrůza s Klárou Vytiskovou a Duše do vesmíru napsala Karolína z Rychnova nad Kněžnou. Pro Séďu z Rovenska. Posílám ti tuhle písničku, protože jsem ti chtěla připomenout, že jsem ráda, že tě mám. Vím, že to se mnou někdy není úplně jednoduché a že spolu máme svoje lepší i horší dny, ale pořád jsi člověk, se kterým chci zažívat ty dobré věci, smát se úplným hloupostem a mít vedle sebe někoho, na koho se můžu spolehnout. A hlavně nezapomeň si jít za svým, i kdyby to občas znamenalo projít nějakým tím pořádným houštím. Tvoje ovečka.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Saragossa Band na Blaníku, teď už nářez od skupiny Kex. Písničku vybral Václav z Prahy. Ahoj Toby, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hlavně zdraví ke tvým prvním narozeninám. Přejeme ti hodně úspěchů v životě. Krátce po narození jsi oblíbil písničku Nářez od Kexu. Bylo to nádherný, vždycky si usnul. Hlavně další kroky máš před sebou. Všechno nejlepší k narozeninám přeje táta Véna, maminka Liduška, babička z Prasokles a posíláme ti sladkou pusu. Máme tě rádi, Juki a Haru, tvoji kocouři, přejí všechno nejlepší.

0: Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání do 8 hodiny Michal Šindelář. A na vaše přání už brzy taky narozeninová od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, Hana Zagorová a za chvilku Srdcotepec od Anety Langerové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Aneta Langerová, píše Veronika z Milešova. Naše milá Lucinko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných zážitků. Ať se ti splní všechna tvá přání. Máme tě moc rádi, krásné narozeniny ti přejí tvoje sestra, maminka, babička, Miki a Julča.

0: Na Blaníku Aneta Langerová, teď už na vaše přání Karel Gott a Být stále mlád, napsal Jiří z Liberce. Chci zahrát pro nejlepší kamarádku z Domažlic a pro jejího syna do Nebíčka. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi Hana Zagorová. Napsal Miloslav z pražských Čakovic. Milí tati, dědo a tak. Všechno nejlepší, hlavně moře zdraví, ať všechno se ti daří a jsme moc rádi, že tě máme, že žiješ, že seš. To posílají všichni, kdo to dnes s tebou slaví v Boudabaru, v Sedlci, Prčici. A protože náš oslavenec Bohumil Pilík, který slaví 80. narozeniny, má datum narození 6. září 1946, stejné jako Hana Zagorová, poprosíme zahrát písničku Já nemám strach. Díky moc.

Hana Zagorová na Blaníku a teď už narozeninová od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Napsal David z Petrohradu. Přeji všechno nejlepší, hlavně to zdraví, mojí princezně Kristýnce k 6. narozeninám. Ať se jí splní každé přání, co si bude přát, jí přeje strejda David, babička a máma Stavka.

0: Tak to byla jedna narozeninová a teď na Blaníku Lucie Vondráčková napsala Vlasta z Veselí nad Lužnicí. Jakube, můj milovaný vnuku, přeji ti štěstí na každém kroku. Ať cesta, kterou jsi vybral, ti přináší radost a smysl dál. Ať se ti splní, co v srdci máš a nikdy nestratíš úsměv, který rozdáváš. Jsem pyšná na člověka, kterým se stáváš a ze srdce ti přeji, ať šťastný život máš. Hodně zdraví, lásky a splněných snů. Ať každý tvůj den je plný radostných chvil a lásky ti přeje tvá babi z Veselí nad Lužnicí a my z Blaníku se přidáváme a taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Radio Blaník.

Na Blaníku Lucie Vondráčková a tady už je Michal Šindelář. Písničku Hořely padaly hvězdy vybrala posluchačka Jana z Okrouhlé a Jana píše: Milá Haničko, celá větev Sitajů ti z celého srdce přeje aspoň trochu báječné narozeniny. Prosím, přijmi to, co bohužel nejde změnit. Máme tě moc rádi. Pac a pusu za celou rodinku, Láďa a Jana.

0: Na rádiu Blaník Michal Šindelář a teď na vaše přání Bobr a motýl. Vyznání napsal Petr. Dnes je to přesně 45 let, co si moji rodiče řekli své ano. Na den přesně, tak dnes slaví v malebné vesnici Velká u Kamínku nad Vltavou svou safírovou svatbu. Mami, tati, k tomuto parádnímu výročí vám přejeme, ať vás společný život pořád baví. Zdraví vám, slouží jako za mladá a máte stále ten skvělý smysl pro humor. Jste zkrátka dokonalý tým. Krásnou oslavu přejí Petr a Martin.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

0: Bobr a motýl na Blaníku, za 2 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Peklo čertovina od Michala Davida.
1: Je to všechno je tvá vina, když zlobil si a podváděl.
0: Ty kůželína. V příští hodině taky skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Nebo skupina Kex.
2: Jak děkuji se andělů.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme na přání a hlavně taky hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až polojasná, přechodně i skoro jasná a výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až polojasná, během dne se ale od severozápadu přechodně zatáhne a odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupají nejčastěji na 17 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za necelou minutu bude 8, písničky na přání pokračují, teď už Sen od skupiny Lucie a Lenky Dusilové. A písničku vybrala Nikolka z obce Mlečice. Ahoj do Blaníku, prosím, zahrajte mi písničku pro celou moji rodinu Na chaloupku v Mlečicích. Děkuji a přeji všem posluchačům krásný večer.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Lucie s Lenkou Dusilovou a teď už Peklo čertovina od Michala Davida napsala Pavlína z Bedihoště. Ahoj rádio, prosím o zahrání písničky pro syna Rudolfa Koldu a jeho kamaráda. Ať se drží kluci, ať si dají nutelu a že nám moc chybí parťák. Děkuji, maminka, táta, Sofinka, Kačenka a Patrik. A máme tady přání taky od Honzy. Blaníčku, zahraj Denisce, Honzíkovi, Světlušce a Ládíčkovi k hezkému posezení na oslavě mých 27. a maminčiných krásných let. Užívejme večera, pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. A tady je Michal David a všechno nejlepší všem narozeninovým oslavencům.

Michal David nás vzal do pekla, na Blaníku peklo čertovina, no a teď už malá dáma od kabátů, píše Valerie Zjirková, Bážovi pro radost. Napsala taky Jana z Rumunska, dnes slaví své krásné 39. narozeniny náš taťka a manžel Gabriel. Touhle cestou ti přejeme hodně zdraví, úspěchů a klidu. To ti posílá syn Gábik a manželka Jana a určitě i náš tatínek z Nebíčka. Posílá také písničku Děkuji, Jana z Rumunska. A Miroslav z Kouři mi napsal Ahoj Blaníčku, prosím zahraj písničku dnešní oslavenkyni Janě Králové k jejím kulatým narozeninám, které slavíme dnes v kruhu rodinném. Jančo, všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně zdravíčko, štěstí a pohodu přeje bratr Mirek s rodinou a všichni, co dnes slaví s námi. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: na blaníku kabáti a teď už nedvědi, máme jen sebe, napsal Michal, moje milá princezno, v pondělí máš velký den, už jsi dospělá, moc mě mrzí, že tento den spolu nemůžeme být, chci, aby si věděla, že ti přeji hodně štěstí, zdraví a hlavně potom spolu oslavíme ty tvé 18. narozeniny, až se vrátím z chmelu, posílám moc pusinek a myslím na tebe, Mišák. Máme tady taky přání od Radovana. Pro Prcka, Barču a Magdu přejeme hodně zdraví, vše nej, života si užívej a ať se ti daří, ať ti oči pořád září. A to vše a mnohem víc vám ze srdce přeje Petra a holky, máme vás rádi. A Pavlína z Křemže píše... Ráda bych požádala o zahrání písničky ke krásným 70. narozeninám pro vašeho věrného posluchače Vlastíka Němce z Nové Vsi. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a ať se ti splní všechna tajná přání. Za všechny přeje Pavlína a Lucka.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: jen sebe.
1: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už díky za všechno mámo má od Jiřího Schellingera napsala Simona z Libišan. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro moji maminku Ivu Dostálovou, která včera oslavila narozeniny. Hodně štěstí a hlavně zdraví. To vše ti přejí zeď Pavel, vnučky Niky a Naty, jejich drahé polovičky Honza s Víťou a v neposlední řadě manžel Pavel a syn Lukáš. Grilovačka je dnes a jsem rád, že jsme tu všichni pohromadě a můžeme slavit. Mami, mám tě moc ráda, dcera Simona.

Jiří Schellinger na Blaníku, teď už Ricky je povery, napsala Andrea z Brodku u Přerova. Milá Andrejko, přejeme ti krásné narozeniny, které máš až za 3 dny, ale slavíš je dnes. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, pohodu a stále velkou radost z vnoučat. Dcera Andrejka, zeď Petr, vnučka Leuška a Meduška, maminka Jana, tatínek Tomáš, sestra Peťa, švagr Pája a synoveček Tomášek. Martina z Dolních Kounic píše, milá Káťo, k tvým 18. narozeninám ti celá rodina, přátelé, kamarádi a sousedi přejí moc zdravíčka, štěstíčka, lásky a životních úspěchů. Máme tě moc rádi, máma, táta, bráškové, Domča a Pája s přítelkyněmi Ani a Peťou, babička Eva a strýc Vašík, babička Marie s Jirkou, děda Luboš, kamarádka Áďa, sousedi Eva a Fána, Radim a Anička.

0: Na Blaníku dohrávají Ricky Epovery a teď na vaše přání Jeleni s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Písničku Miluju tě vybrala Iveta z Rožmitálu pod Třemšínem. Tento týden patří u nás doma dvěma nejdůležitějším lidem. Posíláme dodatečně přáníčko našemu oslavenci bráchovi Davidovi Vávrovskému a rovnou zdravíme budoucí oslavenkyni maminku Jiřinku Vávrovskou, oba z Rožmitálu pod Třemšínem. Buďte oba zdraví, šťastní a dál tak skvělí jako doteď. Máme vás z celého srdce rádi a spolu se čtyřnohým mazlíčkem vám přejeme ty nejkrásnější narozeniny. Přeje sestra a dcera Iveta. I my z Blaníku přejeme všechno nejlepší.
1: Za oknem tma a na stěně kříž, lásko moje,

0: Na Blaníku skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Helena Vondráčková. A na vaše přání taky Hana Zagorová, Karel Gott a za chvilku skupina Kex, jak děkuje se andělům. Tak hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Jak děkuje se andělům od skupiny Kex, to je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsal Václav z Prahy. Jedno přání pro moji ženu. Chci jenom popřát všechno nejlepší k tvýmu svátku. Hodně zdraví, štěstí, hlavně to zdravíčko a lásku, kterou máš na celý život. Našeho syna, který ti dělá každý den radost a směje se každou chvíli. Hlavně jsme krásná rodina. Vážím si vás a těším se zase na další výlety a zážitky. Tvůj manžel ti přeje, kdybychom tenkrát nejeli vlakem, tak se s manželkou vůbec nepotkáme. Tak zdravíme a přejeme pohodový večer s Blaníkem.

Na Blaníku dohrávají Kex a teď na vaše přání Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Napsal Pavel z Brna. Gagino, všechno nejlepší k tvým osmnáctinám. Od teď tě samé dlouhé noci čekají tvoje rodina. A ještě tu máme jedno přání. Ahoj Blaníčku, prosím zahraj písničku pro naší mamičku. K narozeninám přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka. Víťa, Romana, Michael, Lucinka a Anda. Moc děkujeme a všem oslavencům krásný večer.

Helena Vondráčková na rádiu Blaník a teď už Lady Karneval od Karla Gotta. Napsal Aleš z Bohdalova pro Václava Bukovského z Bohdalova dodatečně k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a sexu. Napsala taky Andrea, prosím, zahrajte nějakou písničku od Karla Gotta pro naší maminku Helenku. Zdravíme z Brna a my zase zdravíme vás do Brna.

0: Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď už Hana Zagorová a písničku Maluj zase obrázky vybrala paní Anna z pražských Letňan. Milý Blaníčku, pěkně prosím o zahrání písničky Maluj zase obrázky od Hanky Zagorové pro našeho vnuka Ondru Telína ze Řitky k jeho narozeninám, které má právě dnes. Milý Ondro, přejeme ti hodně zdraví a také příjemné prožití dnešního svátečního dne. Ať se ti dnešní den líbí, to ti přeje babička a děda Doležalovi z Prahy. Ještě jednou děkuji Blaníku za zahrání písničky. No rádo se stane už za malou chvíli. A napsala taky Helena z Lysé nad Labem. Dobrý večer, chtěla bych věnovat písničku mojí milované mamince a taťkovi k 80. narozeninám. Děkuji vám za celý život plný lásky, péče a za všechno, co jste pro nás udělali. Mám vás oba z celého srdce moc ráda a přeji si, abyste tu s námi byli ještě dlouhá léta. Připojuje se sestra Hana a celá naše rodina.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dana Zagorová na Blaníku a teď už skupina Miraj a Malinovej sirup. Napsala Adéla z obce Plánice. Přání k narozeninám posíláme spanilé romance Kubaňové do Štipoklas. Dneska je tvůj velký den, nesej doma a pojď ven. Něco hezkého si přej, vesele si užívej. Ať ti všechno vychází, co sama si nejvíc přeješ a ať se stále směješ. Užij si tento výjimečný den, přejeme, aby všechny další dny byly krásné jako tento. Hlavně zdraví ti přejí manžel, Bohouš, Bobeš s rodinou, Áďa, mamka, brácha, všichni kamarádi a Bob.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Miraj na Blaníku, teď už skupina Škvor a Síla starých vín, píše Jaroslav Skladná. Dobrý večer, zahrajte tuto píseň pro naše kamarády Láďu a Janu. Děkujeme za prožitou společnou dovolenou na Valašsku, Dana a Jarda. Pak tady máme přání taky od Matouše z Borotic, z okresu Znojmo. Chtěli bychom zahrát naší milované Janě z Borotic. Milá maminko, babičko, manželko, chceme ti popřát k dnešním narozeninám všichni tvoji milovaní vnoučata, tvé dcery, manželky a tak dále. Máme tě moc a moc rádi, ať jsi tu s námi dalších několik let. Zároveň ti děkujeme za to, co pro nás všechno děláš a jak seš k nám milá a obětavá. A všichni ti moc přejeme. Nikol, Áďa, Maťa, Anda, Lila, Stella, Emma, Lala, Olík, Kikin a Seba. A taky od nás z Blaníku všechno nejlepší a hodně štěstí, zdraví.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku síla starých vín od Škvorů, za 3 minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině. Vybrali jste Sebastiana s Patrikem Malým. Neřešili jsme, co bude příště. Taky Mašinku od Maxim Turbulence. Jede mašinka, kouří se jí z komínka. A na přání vám zaspívá i Michal Tučný. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 14 až 8 stupňům a během noci se výjimečně objeví mlhy. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne se pak od severozápadu přechodně zatáhne. Odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Později večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou nejčastěji na 17 až 22 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 9, písničky na přání pokračují, teď už slibovaní Sebastian s Patrikem Malým a Alma. Napsala Dita z obce Leptač. Pro mého nejúžasnějšího manžela Petra miluju tě, lásko, čím dál víc. A Pavel z Mikulovic píše: ahoj, ze srdce přeji tobě, Iloně, krásné narozeniny. Ať tě strejda Tonda nezlobí a ať se máš dobře. Máme tě rádi, přeje Pavlík Dohnal, Ivetka, Tereska, Markétka, mamka strejda Petr, Lukášek, babča, děda a hlavně tvůj manžel strejda Tonda. Posíláme pusinky a jdeme si zatrsat.

Na Blaníku Sebastiana Patrik Malý, teď Ruská máša od Michala Davida, teď teprve si v Mikulovicích pěkně zatrsají. To je ta písnička, kterou tady Pavel z Mikulovic objednal teď Iloně krásné k narozeninám, hlavně s přáním, ať jí strejda Tonda nezlobí. Tak tady máte Michala Davida a můžete na svůj improvizovaný domácí parket. Tak hezký večer s Blaníkem, písničky na přání pokračují. Za chvilku už AC/DC.

0: Michal David na Blaníku a teď už AC/DC Highway to Hell napsala Jana Skladna. Děkujeme moc za krásně strávenou dovolenou v Halenkově, Daně a Jardovi Lansingerovým Skladna. Jste naše rodina a jsem ráda za to, že jste. Už se těším na příští rok. Vaše Janča a Láďa Koutovi.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: AC/DC na Blaníku, teď Jiří Korn, Vím už svý, napsala Andreas Aše. Dnes posíláme jedno velké narozeninové přání pro Zbyňka Lamberta, který slaví krásných 70 let. Přejeme ti pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a životního elánu, ať ti ještě dlouhá léta zůstane energie, sportovce, veselá mysl a nadhled. Zůstaň stále tím skvělým kamarádem, jakého tě známe. Všechno nejlepší přeji Špalkovi z Aše.
1: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
3: Vychutnám si chvíle volna, vstanu ráno velmi zvolna, sednu za piano.

rádiu Blaník vám zpíval Jiří Korn a teď Daniel Landa a se stručným vzkazem od Járy všem do Blaškovic na zahradu.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Mašinka od Maxim Turbulence napsala Marcela z Kounic. Milí Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro Péťu Slavíka z Kounic. Milý Péťo, přejeme ti k tvým krásným 10. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, ať máš okolo sebe samé úžasné lidi, ať se ti vše daří a ať jsi vždycky jen šťastný.

0: Maxim Turbulence na Blaníku, teď už Boniem, napsal Karel ze Zlína. Ahoj Blaníku, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost. Tak hrajeme.
1: Blaník Radio.

0: Boniem na Blaníku. Za 5 minut bude 9:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Marcela z Moška.
1: Hvězdy nás vedou cestou, ne cestou.
0: A vybrali jste taky švédskou Abu nebo skupinu Tým. A za chvilku tady bude báječná ženská od Michala Tučného. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi báječná ženská od Michala Tučného napsala Lada z Hamru na jezeře našemu milému kamarádovi Vláďovi Horákovi u příležitosti dnešní oslavy jeho báječných narozenin přejí kamarádi ze Čtyřlístků v Hamru na jezeře. Tak hrajeme a taktéž přejeme z Blaníku všechno nejlepší.

Michal Tučný na Blaníku, dál hrajeme na vaše přání, teď už skupina Tým, reklama na ticho. Napsal Tomáš ze Žacléře, naše milá Blaničko a prezidentko klubu Hovadek ze Žacléře. Tak my ti všichni, tvoji poddaní z klubu Hovadek, přejeme všechno nejlepší k narozeninám, které si oslavila ve čtvrtek 17. září. To ti přejí všichni kamarádi z žacléřského metra.

Na Blaníku dohrávají tým, teď už na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové. Napsal Aleš z Čelákovic pro našeho oslavence Pepu, který dnes slaví neuvěřitelných 80 let. Pepíku, přejeme ti hodně zdraví, ať tě život stále baví. Měj vždy úsměv na tváři, ať se ti vše podaří. Když budeš naší rady dbát, o jedno pivko navíc si můžeš dát. Na zdraví ti připíjí tvůj synek Aleš a všichni gratulanti z Loděnice v Čelákovicích.

Na Blaníku Olga Lounová, se kterou trávíme celý tento víkend. Dál u nás můžete vyhrát vstupenky na druhý sraz optimistů s Olgy Lounové v O2 Univerzum a také CD s jejími nejhezčími písničkami. Před chvilkou na Blaníku od Olgy Lounové dohrála narozeninová, ale pozor, ta další výherní písnička zní takto. Hned jak ji o tomto víkendu na Blaníku uslyšíte hrát od začátku, můžete volat k nám do studia na číslo 800 109 109 a kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhrává. Písničky na přání pokračují teď už Marcel Zmožek, nic nestává se náhodou, napsala Monika z Velechvína. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku mému taťkovi Květoslavu Slávovi Havleovi, který nás dne 18. září před 5 lety po těžké nemoci opustil. Taťko, moc nám chybíš. Není den, kdybychom si nevzpomněli na zážitky s tebou. Neřešili, jaké by to bylo, kdybys tu byl. Jak bys tu s námi dál hospodařil. Dala bych vše na světě, kdyby se dal čas vrátit zpátky. Ať je ti tam nahoře hezky. Děkuji. Monika s rodinou.

Marcel Zmožek na Blaníku, teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Písnička od Aby, napsal Jiří z Liberce. Chtěl bych zahrát něco od Aby pro tátu do nebíčka. Rodina Vašinova, moc na něj vzpomínáme.

0: vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až polojasná, přechodně i skoro jasná a výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až polojasná. Během dne se ale od severozápadu přechodně zatáhne a odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí nejčastěji na 17 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem pluhý. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč

A tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti v rub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 20. září a svátek má Olek. Narozeniny dnes oslaví například cestovatelka a spisovatelka Dana Trávníčková, její 83 let, a oslavencem je taky bývalý hokejový útočník Jan Hlaváč, a tomu je dnes 50. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Krásný den, je neděle 20. září, svátek slaví Oleg a před námi je přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne odstartuje na Rašínově nábřeží v Praze Vegan Open Air Festival Vegí náplavka. Návštěvníkům nabídne světové novinky stravování. Na radnici v Liberci budou probíhat komentované prohlídky historické budovy. S průvodcem navštíví turisté obřadní síň, která je nejkrásnějším radničním sálem a za příznivého počasí také vystoupají na věž. Jihlava si připravila den otevřených dveří v dopravním podniku. Návštěvníci uvidí nové trolejbusy a autobusy pro MHD. Od 9 hodin budou v ulicích jezdit historické trolejbusy. Tyto jízdy budou zdarma. Akce se koná k Evropskému týdnu mobility. Na Božím daru na Karlovarsku začne největší evropský pěší festival turistiky Eurorando 2026. Uskuteční se přeshraničně mezi Českem a Německem. Týdenní program nabídne 56 pěších tras, včetně 12 přeshraničních, 5 celodenních autobusových výletů nebo kulturní program. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány CZ. Prostě pohoda.